0: hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympic, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše na

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Tak ještě jednou si to všechno pěkně zkontroluju. Spacák, stán, fusakle, pláštěnka, lupeny, jo a toaleťák pro jistotu. Ha. Vypadá to, že mám všechno a jsem ready. Můžu vyrazit na festivaly. Ty, ale ještě tomu něco chybí. Potřeboval bych se nějak nalákat. Co takhle nějaký hudební živáček, co?
1: Proč ne? Na rádiu Čas Rock vám vyhovíme už tento víkend. Festivaly a venkovní akce už se nezadržitelně blíží. Takže si v éteru navodíme pocit živých koncertů. Zahraniční i české legendy. Víkend živáků. Nejsme jen rádi.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Classic Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy 0,5 litru za skvělých 18,90. Více na mojehruska.cz.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Vše, co potřebuje za cenu.

kůrovci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se

0: Už jen 2,5 minutky zbývají do úderu 6. hodiny raní a to je nejvyšší čas odstartovat další epizodu z nekonečného seriálu Ostrý budíček. Ten dnešní díl se ponese pod rouškou data 21. května 2026.
1: Připomněl nekonečný seriál, jeden, co běží v televizi už nekonečně dlouho. Tam máme co dělat, aby jsme ho dohnali.
0: Co to, televizní zprávy?
1: Ne, před něma to běží, já to nechci zmiňovat, já se to bojím vyslovit, ten název seriálu, no.
0: Jo.
1: On už má asi 6 milionů 826 epizod, takže...
0: Myslíš Ulice?
1: Ano.
0: Aha, to ještě běží?
1: No, říkám, máme co dělat, no. Každopádně, dalšímu dílu jdeme naproti a vítá vás tady dvojice Ivo Raška, Tomáš Michalík. Mimochodem, když jsi zmínil datum, tak já jsem si tady dopátral, že je to 122 let, kdy byla ve Francii založena FIFA.
0: Hmm.
1: Mezinárodní fotbalová asociace a pozor, před 145 lety došlo ještě k jedné významné události, ale to si necháme za malou chviličku.
0: Ty jsi chodící kronika a encyklopedie.
1: Úplně nejlepší. A jsem jediný, kdo to říká. V muzikách, která nás čeká po 6. hodině, tak tam bude v podání Steel Panther.
0: Přihodíme také Briana Adamse.
1: No a 40 roků, to je krásné číslo. Dáme si ho v podání Tří sester. 40 roků, sami
0: zjistí, 40 roků. Ani dneska ráno nebude chybět pohled na silnice a aktuální zprávy. Tahle dnešní radostná povinnost padla na Kristýnku, takže právě jí předáváme slovo a ještě jednou přejeme pohodové ráno.
2: Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsmějen rádio. Jsme Čas Rock.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
5: Vaše sběrna CZ.
4: Vaše sběrna CZ.
6: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
7: Časrok. Časrok.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
9: Festival Ultra Slev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
10: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
11: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
13: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Třinci v ulici Frýdecká, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
14: Rádio Čas Rock.
13: Krásný den, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock a tady jsou zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Nákupní parky v Česku dál přibývají, a to hlavně v menších městech. Na konci loňského roku tvořili téměř třetinu všech moderních obchodních ploch v zemi. Lidé podle odborníků čím dál častěji nakupují blíže domovu. Retail parky proto lákají na snadný příjezd a obchody pro běžné nákupy.
15: Morava aktuál.
13: V Kopřivnici přibyly cykloboxy, tentokrát u Nového náměstí. Jde o uzamykatelné schránky určené k uschování kolčí koloběžek. Více nám k tomu řekla mluvčí radnice Lucie Macháčková.
16: Každý box nabízí prostor pro dvě kola a je vybaven také elektrickou zásuvkou, například pro dobíjení elektrokol. Za prvních 12 hodin služby zaplatí uživatel 10 korun, za každých dalších 12 hodin 20 korun. Po dvou dnech se sazba zvyšuje na 50 korun. Maximální doba uschovy je stanovena na 3 dny, což celkem vychází na 170 korun. Platba probíhá bezkontaktně.
13: Ve městě se aktuálně nachází celkem 14 cykloboxů. Uherský Brod plánuje stavbu lávky pro pěší a cyklisty. Ta propojí Slovácké náměstí s centrem města. Překonat by měla vytíženou křižovatku a železniční trať. Příprava stavby zřejmě zabere několik let. Start cyklistické Tour de France v roce 2028 vrátí po dvou letech do Francie. Po letošním zahájení slavného závodu ve Španělsku a následně ve Velké Británii se uskuteční v Remeši. V upraveném kalendáři, který bude přizpůsoben olympijským hrám v Los Angeles, začne 115. ročník takzvané Staré dámy už 24. června. Tolik aktuální zprávy.

0: Tak.
1: Voní.
2: Zvoní. To zvedni.
1: Zvedme takhle ráno, dejte mi pokoj všichni. Na každopádně drtivá z vás a z nás denně používá mobilní telefon. Dnes už teda jako bohužel nejenom k volání. Ten jako dneska si vyřizuje přes telefon opravdu úplně všechno.
2: Dá se z něj ještě někam vůbec zavolat?
1: Prý to ještě ne, ale což samozřejmě vždy býval jako hlavní účel, samozřejmě, že jo? Hlavně vyřídit hovor. No a v roce 1881 mohl telefon zvednout i jistý Bedřich Frej, což byl majitel vysočanského cukrovaru.
3: Jardo! Jardo! Máš tam telefon! Máš tam telefon! Díky!
2: No, kromě toho, že mu patřila továrna, zároveň se mohl tenhle ten týpek pyšnit tím, že se stal prvním člověkem, který si na našem území nechal zavést telefonní linku. Ta vedla z jeho práce do domova, takže mohl třeba zavolat manželce, co dobrého by si dal k obědu.
1: A nebo naopak mohla manželka volat do práce a ptát se, jo, v kolik přijdeš domů, nebo je tam vůbec můj manžel, říkal, že bude dlouho v práci, jako víš co. No, každopádně od té doby telefony ušly pořádný kus cesty a hlavně vývoje, jak říkám, dneska se přes telefon dělá pomalu úplně všechno, až mám trošičku obavu, jako kam se to všude posune.
2: No, uvidíme. A když jsme u těch věcí budoucích, něco málo nám a možná nastíní a napoví Milan Gellner, kterému právě teď 13 minut po 6. předáme slovo, protože je tady jeho horoskop.
4: Také čtvrtek bude energeticky hodně náročný. Bohužel oproti včerejšku jsou na nebi ještě silnější hvězdné aspekty problémové konfliktní, které mají svůj původ v oblasti karmických událostí. To znamená, že na nás budou dopadat důsledky předchozích dávných rozhodnutí a znova se budou opakovat témata konfliktů, které již kdysi byly řešeny. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnáře dnes bude hodně oslovovat erotika. Blíženci se mohou potýkat nějakými podrazy a podvody a váhy budou nápadité s množstvím podnětů a inspirací. Štírům se dnes bude dařit ve všem, než sáhnou. Ryby by měly být velmi přátelské a raci se mohou spolehnout na svou intuici. Berani budou mít den spíše neslaný, nemastný. Střelci mohou zápasit s mnohými komplikacemi, ale vy budou hýřit optimismem a srdečností. Pany se mohou nadít snadných zisků. Kozorozy by neměli mít problém prosadit vše, co budou chtít, a býci budou mít silnou potřebu užívat si života. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
5: Ostrý budíček na Rádiu Čas Rok. Každý všední den od 6 do 10.

0: unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
1: Ano, čeští hokejisté včera na mistrovství světa možná měli v plánu takové italské odpoledne zakončené dobrou italskou večeří, protože teď mají dva dny volno, jo, takže třeba nějaké ty makarony, carbonara, nebo se servírovala pizza margarita. No jenže, pozor, já jsem včera tady zmínil ve vysílání, doufám, že to nebude zase drama. A pánové si řekli, že mě asi nechtějí chápat.
2: Asi nás poslouchali, protože drama to nakonec docela bylo a to překvapilo nejen asi jenom tebe, ale všechny ostatní fanoušky hokeje. Byl to každopádně nakonec boj až do konce, po dvou třetinách totiž Italové vedli 1-0. V poslední 20 minutovce naštěstí Češi otočili, přičemž o druhý gól se postaral Jakub Fleck. Jakub Fleck. No a nakonec zápas skončil 3-1. V tabulce se naši dostali na 10 bodů a dá se říct, že jako proti těm slabším, nebo papírově slabším soupeřům, nám to trošku udrhne, že jo, po těch Slovincích jsme se potrápili s Italy. Na druhou stranu bych chtěl vyzdvihnout výkon italského gólmana, který si připsal neskutečných 55 zákroků.
1: To je dost, jako to solidní výkon teda, no určitě.
2: 21-letý mladík, který měří skoro 2 metry a řádil tam.
1: No. Té brance to jde poznat, ta výška určitě, no. To jo.
2: Co nás čeká dál?
1: Co nás čeká dál?
2: V sobotu vybruslí naši v derby proti Slovákům, kteří jsou zatím na 8 bodech, ale už dneska večer mohou teoreticky český tým přeskočit, budou hrát totiž s Dánskem.
1: Ano, jinak včerejší ostatní výsledky, tak co se týče zápasu USA-Německo, tam to šlo až do nájezdu, kde dokázali druhý bod ukořistit Američané, ale pro Němce je to teprve první bodík v turnaji, což taky překvapuje. No ale jinak se otevřely střelnice, jo, tak Švédové ti rozstřílili Slovinsko 6-0 a domácí Švýcaři ti dali 9 Rakousku, no. Takže, hele, to tě nebaví, po první třetině 4-0, jako to už se nechceš dívat, jo. Lepší je, když je to celých 60 minut boj až do konce, takže my jsme spokojení.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.

0: léta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše na

0: týdne.
1: Hej plantážníci, máme pro vás exkluzivní otvírák letošních prázdnin, ale bacha, jen na vlastní nebezpečí, protože tenhle kousek je těžce nakažlivý.
2: Čau, za kapelu Gatecrasher zdravím všechny rockery, co poslouchají rádio Čas Rock. Tohle je náš novej letní single Jedeme. Užijte si to a vidíme se na letních festivalech.
0: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Kingdom Come dozněli na čas roku nějaké 2,5 minutky před úderem 7 hodiny raní. Ještě jednou přejeme pěkné ráno s Ivošem a Tomášem alias Ostrým budíčkem.
1: Pěkné ráno přejeme, teda mě to strašně utoklo ta první hodinka, mám pocit, že jsem teprve dorazil a už jako vlastně znám 60 minut je pryč, to znamená za chvíli jdeme domů.
0: Jo.
1: A neboj se, máme co dělat a máme co dělat už v té další hodince, kdy nám zazní mimochodem kapela Trautenberg.
0: Hodíme i Amorphis.
1: No a chystáme také Led Zeppelin a Immigrant Song.
0: Velmi slavná písnička, která se dočkala neskutečného množství různých cover verzí a podružných forem replik.
1: Nevěříte? Věřte, a my vám některé z nich pustíme a věřte, že některé opravdu stojí za to. Takže si na to počkejte, to vše a mnohem víc bude po 7 hodině, kterou odstartujeme společně s Kristýnkou Kubánkovou, které předáváme slovo.
0: A ta je originál.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 tisíc. Kilometrů a to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Toto je.
5: Dopravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
10: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
11: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Třinci v ulici Frýdecká, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
12: Rádio Čas Rock. Zprávy.
11: Krásné ráno vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Přijímací zkoušky na vysoké školy čekají změny. Ministerstvo školství totiž plánuje zrušit CEO testy a místo toho by si přijímačky připravovaly sami školy. Ty jsou ale proti. Jednotné testy jim prý výrazně usnadňují výběr studentů a zavedení vlastních by pro ně znamenalo vyšší administrativní, personální a také finanční zátěž.
13: Morava aktuálně.
11: Ostravský městský obvod Radvanice a Bardovice nabídne další atraktivní prostor. Obyvatelé tak mohou trávit svůj čas v blízké přírodě, která nabídne vyžití malým i velkým. Více nám k tomu řekla mluvčí města Gabriela Pokorná.
14: Městský obvod plánuje revitalizaci rybníka a založení květnatých luk a v duchu modrozelené infrastruktury je budován park. Obyvatelé tak budou záhy moci trávit volný čas v atraktivním přírodním prostředí. Přibude nová zeleň i přírodní mobiliář. I po realizovaných proměnách zamýšlí opatření k zadržování dešťové vody, podporu biodiverzity, posiluje ekologickou stabilitu území.
11: Zlínský kraj podpoří činnost turistických informačních center. Více než 4,5 milionu korun rozdělí mezi 27 infocenter v regionu. Cílem je jejich další rozvoj a zvýšení kvality a také šířením poskytovaných služeb. Přispět to má ke zlepšení propagace kraje v cestovním ruchu. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1. Připsali se tak třetí vítězství ve skupině B. Pátý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka v sobotu od 16:20 proti Slovensku, které má po třech utkáních 8 bodů. Tolik aktuální zprávy, teď pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
15: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.
16: Od pondělí do pátku vás vytáhne z postele Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Nejenom tady ve studiu Rádia Čas Rok, ale všude kolem máme 7 hodin 10 minut k tomu. A my se v Ostrém budíčku v následujících chvílích podíváme na věci minulé, co se tedy 21. května odehrálo.
1: No a když se podíváme do rokové kroniky, tak mohu zmínit například rok 1980. Během vystoupení kapely The Clash v Hamburku se situace pod pódiem vyhrotila natolik, že jeden z diváků začal fyzicky napadat všechny lidi kolem sebe, no a podle některých svědectví se dokonce pokusil napadnout i frontmana skupiny Joe Strummera. Ten, známý svou výbušnou povahou, se rozhodl vyřešit problém po svém, přestal hrát a udeřil svou kytarou útočníka přímo do hlavy. Následně skončil v foltech německé policie. V lochu se ale moc nezdržel, protože poté, co mu test na alkohol vyšel negativní, což je zvláštní, tak byl propuštěn.
0: Takže jestli tomu rozumím, tak nešlo o to, že někoho přetáhl kytaru přes hlavu, šlo o to, jestli je ožrali.
1: Asi nakonec jo.
0: Dobrá tedy, tak pojďme do roku 1983. David Bowie se v Americe dostal na vrchol hitparády, a to se singlem, který slyšíte, Let's Dance. Mimochodem si v něm zahrál i bluesový kytarista Stevie Ray Vaughan. A byl to první single, se kterým Bowie slavil úspěchy na obou stranách Atlantiku.
1: A ještě pojďme přesně o 16 let zpátky. Přesně tehdy, v roce 2010, musel Bono, zpěvák z kapely U2, podstoupit rychlou operaci páteře poté, co utrpěl zranění při přípravě turné. Tehdy 50-letý zpěvák se léčil na klinice odborné neurochirurgie v Mnichově, no a musel si tam pár dní poležet.
0: Myslíš, že ležel na klasickém pokoji?
1: Myslím, že to nebyl standard.
0: Si představ, že bys tak jako ležel, že zlomenou nohou a...
1: Vedle tebe Bonovo. No.
0: I takové příběhy se mohou stávat. Nicméně něco z toho se stalo a my jsme si to připomněli v rámci kalendária, ale teď už se pojďme věnovat současnosti a další muzice na rádiu Čas Rok.
1: Co jsi řekne, nádech? Dobře ty. Ostrý budíček.

0: Rush Rock. Ahoj rockeři, tady je Zbavoš. Dneska v backstage jdeme opět na festáky. Mým hostem Myers Zvonek a festival Karpaty Hardfest 2026.
1: My jsme si řekli, že půjdeme tou extrémnější cestou, všichni nám to vloni kvitovali tady, říkali hlavně neměkněte, to by byla vaše záhuba, nevím. A v momentě, kdy jakoby člověk naposlouchával ty kapely, co jsme tu měli v loni, tak už tě vlastně takové ty měkčí kapely ani jakoby moc nemůžou bavit.

0: Líbivé tóny kapely kapely Marillion a skladby Lavender dozněly na rádiu Čas Rock. Tam asi moc prostých slov nezaznělo v této písničce.
1: To je taková hodná kapela celkově asi. Ale potom jsou trošku jiné tady příběhy. Možná si někteří pamatujete, když jste někdy drželi v ruce nějakou desku, nějaký fyzický nosič, a v pravém dolním rohu se nacházela taková nálepka, na které bylo napsáno Parental Advisory, tedy rodičovské varování. Mm. Jsme se tak pátrali a poměrně, nebo tohle logo má zajímavou historii.
0: Ano, jsou jim označovány hudební nahrávky s explicitním, chcete-li naprosto přímým a zřetelným obsahem. Vůbec poprvé se tahle ta nálepka na přebalu alba objevila v roce 1990 a bylo to vlastně takové vyústění snahy vlivné americké rodičovské organizace, která se proslavila především bojem za cenzuru hudebního průmyslu. Vadili jim teda zejména drogové a sexuální témata v textech písní.
1: No a tak v roce 1985 vznikla tahle organizace a taky dali dohromady 15 problémových skladeb. Tak samozřejmě se tam nacházeli jako jména jako Def Leppard, Merciful Fate, Black Sabbath, Judas Priest, Twisted Sister, ale nejvíce to odnesl Prince se svou písničkou Darling Nikki, která bývá označována právě za tu, která to všechno způsobila, protože ona tak nějak obsahovala lehkou narážku na masturbaci ženskou. No a to se nelíbilo tehdejší manželce Ala Gora, senátora, a tak se začalo jednat. Byla tady snaha o označování těchto nahrávek a všechno to nakonec opravdu skončilo u senátu, kde museli vypovídat i Frank Zappa nebo právě Dee Snider, Twisted Sister.
0: No a nakonec z toho vzešla dohoda, podle které musely být desky opatřeny právě zmiňovaným barovným štítkem, nebo musely být texty písniček umístěny na zadní straně obalu. Paradoxně to však některým kapelám pomohlo, z desek se stalo takzvané zakázané ovoce a prodeje šly hodně nahoru.
1: Od roku 90 se používá tato známá černobílá nálepka a první deska, která tak byla označena, tak to bylo repová kapela Two Live Crew a jejich nahrávka Bennett in the USA. Mimochodem, od toho roku 90 do roku 92, do května 92, takhle bylo označeno 225 desek.
0: Jedná se o docela zajímavou historii, klidně si o tom zkuste najít více. My vám k tomu na Čas Roku pošleme do repráčku muziku v podání Limp Bizkit, kteří nálepku Parental Advisory Explicit Content mají asi na každé desce.
1: Ti to moc neřešili.

0: prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na DEK.cz.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Kapela Lucie, písnička Ty seš můj koláček, a to v době, kdy jsem zrovna já jeden takový makový koláček dožvíkal. Snídaňový rituál mám tak za sebou úspěšně, no a před námi je připraven kousek nazvaný Immigrant Song od Led Zeppelin.
1: Jedná se o věc z jejich třetí studiovky, která vyšla v roce 1970 a vlastně se postarala o takový otvírák této desky. Dali je dohromady Jimmy Page a Robert Plant, pokud si pamatuju, tak někde, když hodně cestovali, tak právě proto vznikl i ten název. No a o kvalitě tohohle kousku, o tom hovoří mimo jiné i to, že si ho vypůjčila opravdu velká řada jiných interpretů.
0: Jako opravdu velká. O covery z těch slavnějších se postarali třeba Queenie, Incubus a nebo taky Nirvana. Chtěl by si slyšet, jak zní Nirvana? V podání, teda Led Zeppelin v podání Nirvány.
1: Tak. Sypej.
0: Špinavý grunge.
1: Ty to trošku zrychlili, no. Ale máme tady i třeba verzi, o kterou se postarala Annie Wilson z kapely Heart. Tonight you better step, rebuild all your ruin, peace and
0: love will win the day. Zajímavá, že jo? Z těch novějších verzí můžeme zmínit třeba tu v podání Karen Old, Trenta Reznora a Atticuse Rosse.

0: trošičku do takového tanečního, ale jestli byste si fakt jako chtěli pořádně někde na Dýze zatančit, máme tady i jednu, řekněme, já nevím, jestli to je techno nebo co to je, no prostě tohle.
1: Takový hauzík, bych řekl. A k dispozici máme také ovšem metalovou variantu.

0: To je nám blíž.
1: Je nám všech jako variant asi úplně nejblíž, ale tak samozřejmě on ten originál stojí za to. Je to parádní věc po těch všech letech a proto si ho teď na Rádiu Čas Rok právě dáme.
2: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro budíče.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
8: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
9: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
10: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon.
11: Cashback! Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
12: Cashback!
13: Řekneme to rádi a nahlas.
14: Nejlepší auta má Pavlas.
15: Auto Pavlas.
16: Auto Pavlas.
15: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
17: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Švédské legendy Europe vydávají po 9 letech nové studiové album. Deska ponese název Come This Madness a její vydání je naplánováno na podzim, konkrétně tedy na 25. září.
1: A tohle byla jedna ze skladeb, která zazní na této nové fošně One on One. No a my jdeme dál v ostrém budíčku. Ale ty si tady před chvilkou se přiznal, že jsi měl makový koláček.
0: Výborný.
1: Výborný, dobře, ale pozor na opiát. Ty víš o tom, že mák je opium. Jo, já tě budu pozorovat, jestli se ti tady náhodou nerozšířily zornice třeba.
0: Jo. A pěkně nějak se to tady rozsvítilo a ta duha tady a ty bublinky, co tady plavou ve vzduchu.
1: Tady, tak dobře, vlastně bude sranda nás tady si 2 hodinky. Tak, schválně, jestli přečteš, co nám bude hrát, jestli poradíš.
0: Shangri-La.
1: Dobře, spolu. A jelikož je Ivo indisponován tady po použití makovky, tak dodám, že to bude kapela God Heart. A já přihodím Fate No More.
0: Tak nevím, kdo co požil.
1: Jsem dělal jogurt.
0: A jo? No. Jsi prošel, ne? Dělal ses na expiračku?
1: No podívám se teď.
0: Ale mám tady jednu písničku, která se ti bude líbit, protože ty jsi včera absolvoval tour po úřadech.
1: Ano.
0: A vysáči o tom složili písničku, která se jmenuje Na úřadě.
1: Aha. Kafka by byl nadšenej, Kafka by byl nadšenej, tu máš elektronický podpis, Kafka by byl nadšenej. Ano, tak nějak se to včera neslo u nás odpoledne, no. Nicméně, jak se to ponese dál, to uvidíme, tohle nebude jediná muzika, která zazní na rádiu Čas rok, bude toho více, stejně jakožto třeba do kalendáře, ještě další pohled, co dnes můžeme oslavit?
0: Můžem.
1: Ale nejprve Kristýnka Kubánková.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější kadesít KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro kadesít za super cenu. Více na dek.cz.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinu z desítka půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
5: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
6: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik.
5: Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat.
6: Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu.
5: Enerspot.cz.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Řidiči, pozor se aktuálně dávají.

0: Class Rock. Zprávy.
1: Pohodové ráno vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. V českých a moravských sadech letos zmrzla úroda za miliardu. Bude tak oproti pětiletému průměru o 51% nižší. Slabá bude především sklizeň jablek. Mrazivé počasí se naopak méně dotklo některých peckovin, jako jsou třeba višně nebo švestky.
0: Morava aktuál.
1: Areálu Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava vzniká výzkumné centrum pro materiálový výzkum, nanotechnologie a energetické aplikace. Univerzita ho získá přestavbou objektu N. Objekt z roku 1992 tak čeká kompletní modernizace. Kroměříži čeká řidiče další měření rychlosti. Před rokem byl v místní části Trávník instalován radar, který se osvědčil. Proto radnice počítá s dalším, a to v části Vážany. Pokračuje místostarosta Jan Hebnár.
2: V měření jsme si vyhodnotili, že tam dochází k častému porušování povolené rychlosti, a proto instalujeme radar právě v městské části Vážany na vjezdu do Kroměříže. Očekáváme, že to povede ke zpomalení dopravy a vyšší ukázněnosti řidičů, samozřejmě také ke zvýšení bezpečnosti.
1: Fotbalisté Karviné včera zdolali Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistou účast minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Není ale jisté, jestli si je Slezané zahrají, protože jsou podezřelí v korupční kauze. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.
0: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: byla 90-ková záležitost, kapela Sagan Kick. No a do té doby, kdy vlastně vznikaly, tak své počátky píše také skupina Korn, která před pár dny potěšila své fanoušky, protože z čista jasna vydali nový single Reward the Scars. Tak jsme se konečně dočkali, my fanoušci. No a aby těch dobrých zpráv nebylo náhodou málo, tak mám další dobrou zprávu pro fanoušky Fieldyho, basáka původního této skupiny, který ohlásil, že by se možná vrátil zpátky do Kornů.
1: Tak uvidíme, možná zůstane jenom u teorie, ale světla malá naděje. On se nedávno zúčastnil do rozhovoru, kde popsal pár věcí, on se pár let zdržuje více v ústraní, jenže začátkem roku byl zachycen na společné fotografii s aktuálním bubeníkem Korn, Rayem Luzierem. No a aby toho nebylo málo, nedávno vystoupil i s kapelou Breaking in the Sequence a během toho koncertu došlo na klasiky Clown a God Life.
0: Já myslím, že fanoušci to chtějí, když ho vidí prostě na jevišti, ať už je to s kýmkoliv, jasně, jakékoliv podobě, protože Fieldy fušuje třeba i do hip-hopu, každopádně vždycky po něm chcou nějakou pecku od Kornu. No. To tak prostě je a bude. Samozřejmě, pokud by se vrátil do sestavy Kornu, tak by to byl obrovský comeback. Na druhou stranu sám Fieldy přiznal, že s Korny není úplně v kontaktu už několik let a také když už byl takhle jako výřečný, tak konečně i prozradil, proč se rozhodl odejít, opustit
1: zady. No, to pořád se tak řešilo, proč a co jsou ty jeho návraty k návykům zakázaným a jedno s druhým, takhle, že prej covid sehrál velkou roli, protože celá ta situace, izolace, to se na něm podepsalo a když se potom zase začalo vše rozvolňovat a plánovalo se turné, tak se mu jednoduše nechtělo opouštět domov. A k tomu, co se týče těch návyků, tak údajně nešlo o žádné drogy, ale o to, že zase více začal pít pivo.
0: Pivo? Tak no, to je dobrý.
1: No, takže to známe. Každopádně on sám má radost z toho, jak kapela funguje a sám řekl, uvidíme, co přinese zítřek, no. Tak já doufám, že se ještě pánové v budoucnu potkají, že zase začne tu basu ohýbat do různých tvarů, jak on to umí. No a že jim to zase bude hrát, jako třeba v písni Black is the Soul, kterou si právě teď dáme.
0: Dobře, tak jo, tady to je.

správném případě, a jak teda pevně doufám, my to tady ve správném případě tak to máme, a kalendáře jsou nastaveny na 21. května jara páně 2026, kde svou kolonku mají rezervovány všechny dívky, ženy a dámy, kterým bylo do vínku dáno jméno Monika.

0: Je to poměrně vznešené jméno, jehož původ najdeme v Řecku, dá se přiložit jako jedinečná či osamělá, ale přeneseně také rádkyně, nebo v případě fénického jazyka znamená i bohyně. Že si máte doma nějakou tu Moniké, tak...
1: No, možná podle totiž některých je toto jméno synonymem pro ženy, které vládnou svým rodinám železnou rukou. Aha. Většina z nich jsou ale milé, citlivé a úžasné bytosti, které stojí za to milovat.
0: Kdo dělal tu statistiku?
1: No, není to podepsán. Není pod tím nikdo podepsán, ale tak zní nějaká poučka. A co se týče statistik, tak jméno Monika u nás v České republice nosí nějakých téměř 64 tisíc lidí. A náleží jim teda 44. místo v četnosti.
0: Tak určitě přejeme všecko všecko. A můžete si s Bončám klidně připít nějakým dobrým čajíkem. Ale proč? Tak to vám řekneme až za malou chvíčku.
1: To chci, jsem sám zvědav.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken.

0: května. Kaufland.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Rockový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
5: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
6: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Positive, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

0: Witch. American Witch a Rob Zombie dozněl na čas roku, čas 8 hodin 33 minut. Před chvíličkou jsme zmiňovali, že svátek slaví všechny Moniky, ale dá se při dnešku oslavit i něco navíc?
1: Určitě třeba, se dá, ano.
0: Třeba, a ty jsi to zmiňoval
1: na konci toho vstupu. Že jestli znáte nějakou Moniku, tak i klidně můžete pozvat na šálek dobrého čaje.
0: Protože 21. květen je světovým dnem tohoto nápoje.

0: Když jsme u toho dobrého, co na jazyk, tak věřte tomu, že když si dáte dobrý čaj, tak si můžete dát i třeba takové jahody se šláčkou.
1: Už rostou?
0: Ale vždycky je seženeš. No a jestli je toho na vás moc, tak zabrzděte, klidně běžte domů, opusťte všechno v práci, nechte ji na zítra a běžte meditovat, protože máme Mezinárodní den meditace.
2: Najdi si pohodlné, nikým nerušené místo, kde se budeš cítit skutečně dobře. Kde se můžeš volně nadechnout. Kde se tvé tělo i mysl mohou ponořit do hlubokého klidu.
0: Zase jsme v hospodě.
1: No. Až budete dneska na oběd nebo večer někde meditovat u piva, tak klidně poblahopřejte i svému číšníkovi nebo servírce, protože i oni mají právě dneska svůj svátek. A prosím vás, chovejte se k ním hezky a vřele, protože co bychom si bez nich počali, že ano?
3: Teď si to zkuste, pánové, tady celou směnu na nohou, ať si to tady jednou pan majitel zkusí.
4: Myslíš, že já jsem nikdy nepracoval, nebo co?
3: No, asi ne, pane, asi ne, když se takhle chováte. Neznáte mapu, pane, já můžu odejít kdykoliv.
4: Když běž, vál, už se nevracaj, takový lidi já tady nepotřebuju.
3: Nová doba! Host vyhazuje vrchního!

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
3: To je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
8: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbu bar. Vstupenky na ticket portálu. Golf Park Hodka. Buďte u toho. Bude

0: Tak ještě jednou si to všechno pěkně zkontroluju. Spacák, stán, fusakle, pláštěnka, lupeny, jo a toaleťák pro jistotu. Ha. Vypadá to, že mám všechno a jsem ready. Můžu vyrazit na festivaly. Ty, ale ještě tomu něco chybí. Potřeboval bych se nějak nalákat. Co takhle nějaký hudební živáček, co?
1: Proč ne? Na rádiu Čas Rock vám vyhovíme už tento víkend. Festivaly a venkovní akce už se nezadržitelně blíží. Takže si v éteru navodíme pocit živých koncertů, zahraniční i české legendy. Víkend živáků. Nejsme jen rádi.

0: Tak co připomnělo ti to včerejší procházku po úřadech?
1: No tak trošku jsme se prošli včera, no, protože tak samozřejmě synovi se stalo to, co se stane i dospělým, ztratil peněženku, takže jsme potřebovali vyřídit takovéto kolečko vyřizování různých dokladů. A tak jsem samozřejmě to včera taky zažil, tak jak to na těch úřadech bývá, takže... Mm-hmm.
0: Jak to vypadá aktuálně?
1: No někde ty paní jsou v pohodě, někde je evidentně ta práce nebaví, no, ale tak asi jak to známe všichni, no, jo.
0: Já si pamatuju, že vždycky, když jsem čekal frontu, přičemž ta fronta čítala třeba jenom dva lidi, jo, před tou kanceláři, tak jsem klidně čekal hodinu, no, než vyvolali moje číslo. Já jsem si říkal, co tam celou dobu dělají? A tam byly čtyři paní, kafička, no, no, koláčky.
1: Mě hlavně baví, co včera to bylo na pojišťovně, kdy jsme slyšeli taky... před náma prostě bylo víc jako takových starších paní a baví mě na nich, že oni si na ten úřad vyloženě přijdou povykládat o svém životě. Yeah. Místo toho, aby si vyřídili, co potřebují a šli dál, tak potřebují sdělovat, co dělají vnoučata. A...
0: No, tak někdy se to hod protáhne, tyhle ty úřední věci a hodiny.
1: Ale šlo to, no. Nic, to asi každopádně nikoho nezajímá, co já jsem dělal včera odpoledne. Já si myslím, že důležitější bude dát si nějakou muziku a v tuto chvíli 8:46 minut, my jsme si mohli dát něco podle vás.
0: Dobrý den ve spolek, pánové, já jsem Číšínka dělal 15 let, no podívejme, a už nikdy více, no, já si nedivím. Teď spokojeně maluju pokoje a jsem... sám svým pánem. Prosím o zahrání kapely Mouly Baron, ať se mi lépe maká. Díky, Hanis. Hmm? Tak jo, tak k malování. Co tam kreslí, jelena nebo co?
1: Já nevím, co maluje. Natírá na bílo třeba asi jenom.
0: Tak jo, zkus jiné barvy.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše na

0: svůj zasloužený prostor na frekvencích rádia Čo z roku dostali také Fade No More. No a protože se blíží pomalu 9. hodinka, tak je před námi přehled toho, co zazní už za pár minut.
1: No bude to bolest, bude to vyloženě bolet, protože nás čeká kapela Pain.
0: Bolet anebo tížit tě může zlý svědomí, což je písnička od Nové růže.
1: No dobrá tady, tak v tom případě bych tady měl i jednu pecku v podání Joan Jett.
0: Té muziky bude pochopitelně daleko více, také se ohledneme za včerejším finále ligy, Evropské ligy mistrů ve fotbale.
1: A? Ligy mistrů ne. Konferenční ligy. Ta další, počkej.
0: Evropská liga.
1: Evropská liga.
0: A já jsem řekl co?
1: Ty jsi řekl Liga mistrů, já jsem řekl konferenční. Jo. A je to něco mezi vlastně, jo, no, takže
0: tak,
1: jo,
0: tak to je ta třetí, no. OK, dobře. Tak. Ale všichni jsme věděli, co jsme chtěli říci, když jsme to řekli svým způsobem. Teď ale předáme slovo Kristýnce Kubánkové, která pro vás připravila čerstvé zprávy a ta se nikdy neplete.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
6: Sypiš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
5: No tak hurá do toho. Omítky strojem.cz. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
6: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem.cz.
7: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
8: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun.

0: Rock. Zprávy.
1: Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Češi se letos za dovolenou připlatí. V průměru to bude asi o 1000 korun na osobu. Rodina se dvěma dětmi tak musí počítat se zdražením o zhruba 4000. Nejvíce se to týká Středomoří. Cestovatelům, kteří hledají alternativu, se tak doporučuje vydat se na jih Evropy či na přilehlé ostrovy.
0: Morava aktuálně.
1: Stavba nové kryté střelnice v Ostravě se blíží k závěru. Objekt bude dokončen o prázdninách a nejpozději v září by se měl otevřít sportovním střelcům i veřejnosti. Střelnice nabídne možnost střelby z puškových, pistolových a malorážkových zbraní na maximálně 50 metrů a také střelbu ze vzduchových zbraní na maximálně 10 metrů. Valašské Meziříčí pokračuje v proměně svých sportovišť. Rozsáhlou modernizaci nyní čeká fotbalový areál TJ Sokol Podlesí. Na co vše se tady mohou sportovci a návštěvníci těšit, nám řekl mluvčí radnice Jakub Mikuš.
2: Dojde zde k výstavbě zcela nových šaten, včetně nezbytného zázemí. V plánu je také nové oplocení areálu, úprava zpevněných ploch či případné vybudování nové tribuny na východní straně fotbalového hřiště.
1: Projektové práce mají být hotovy v průběhu roku 2027. Fotbalová šance Národní liga pokračuje dalšími zápasy. Už tuto sobotu 23. května nás čeká několik utkání. Od 14 hodin se na domácím stadionu představí Baník Bčko proti Spartě Praha Bčko. Ve stejnou chvíli má výkop utkání Opavy proti Příbrami a také Zbrojovky Brno proti Dynamu České Budějovice. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.
3: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: 10 minut po deváté se od muziky na chviličku odkloníme za fotbalem, protože včera večer uzavřela svou letošní kapitolu Evropská liga. První vlastně ze tří evropských pohárových soutěží tak už zná svého letošního vítěze. Přičemž do finálového utkání proti sobě nastoupili, a to v tureckém Istanbulu, Freiburg a Aston Villa.
1: Takže vlastně Anglie versus Německo, takový malý souboj, a nakonec si v tomto finále Evropské ligy lépe vedl anglický celek, Aston Villa vyhrála 3-0. Mm-hmm. Tuhle druhou nejvyšší evropskou soutěž ovládli poprvé v historii, takže velká sláva, věřím tomu, že na mnoha místech se ještě teď slaví. No ale hlavně si Aston Villa díky tomuto prvenství zahraje příští sezónu prestižní ligu mistrů.
0: Co se týče průběhu, tak k vidění byl pohledný fotbal, ve kterém měl postupně více a více navrch právě celek z Birminghamu. Do dvoubrankového vedení se dostal na konci prvního poločasu, no a po změně stran přidal ještě pojistku Morgan Rogers.
1: No a vzhledem tomu, že Freiburg si de facto v zápase žádné velké šance nevytvořil, no tak Aston Villa jednoznačně zvítězila, jak už po druhé říkáme, 3-0. A zároveň tím hráči pomohli i svému trenérovi, kterým je Španěl Unai Emery. Už po páté se totiž mohl radovat v triumfu v této soutěži.
0: No a tím pádem se stal také rekordmanem v tomto oboru. Jako další nás čeká finále sezóny konferenční ligy, které se bude hrát 27. května. No a následně nás čeká ještě o 3 dny později finále ligy mistrů. Do té doby stihneme na čas roku hromadu muziky, jako třeba teď hned v podání velkého fanouška fotbalového klubu Aston Villa, a tím je Tony Iommi. Může být?
1: No jasně.
0: Tak jo, pojďme s ním tady.

0: Čas rok.
1: My pro vás máme v tuto chvíli jednu speciální pozvánku. Už dneska totiž můžete zajít do olomouckého kina Metropol, kde se bude promítat krátkometrážní snímek nazvaný Stav odpojen. No a na své si přijdou zejména všichni fanoušci takových těch devadesátkových akčních filmů.
2: Právě jim je totiž tenhle snímek věnován. Je to taková prostě podsta těm všem brakovým a devadesátkovým akčňákům, což jako myslíme v dobrém samozřejmě. A tenhle žánr jsem měl vždycky rád samozřejmě. Tenhle film se natáčel přímo v ulicích Olomouce, kde to teda jako pěkně bouchalo, auta se tam otáčela na střechu a borci si tam dávali pořádné facky a pěsti, ano, lítalo to tam. Aby ne, na snímku se totiž podíleli kaskadéři z Olomouce Czech Action Crew.
1: No a v hlavních rolích se představí Andrea Mohylová a také Albert Čuba. Takže klidně si zajděte na tenhle ten jedinečný filmový počin. Pokud vám to náhodou dneska nevíde, budete mít ještě další šanci, a to 4. a 18. června. No.
2: Tak si to zapište, nebo ideálně zajděte dnes, pokud ještě budou lístky. My teď na rádiu Čas rok půjdeme za další muzikou a čeká nás finská kapela Rasmus.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Nová tvář televize Relax.
5: Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Tak tohle byla partička ze severních Čech, kde vznikla už před více než 20 lety pod zříceninou hradu Hazumburg. Říkají si Trilobit Rock, no a my jsme na čas roku slyšeli jejich písničku Z pekla přišel rock'n'roll.
1: No, to z labirintu nám dorazí kapela Omf už tuto chvíli, jak můžete slyšet povzdálí. No a po nich si dáme ještě jeden song podle vás.
0: 725-33-1155, to je telefonní číslo sem k nám do studia, můžete ale posílat také SMSky a nebo si pejte klidně hlasovky na náš WhatsApp.

0: raus, links, rechts, geradeaus. Du kommst hier nicht mehr raus.
1: Tohle tady byla kapela Umf na rádiu Čas Rock. 9:36, my asi půjdeme pryč, ale než to tak uděláme, tak přivítáme Tomáše, který je na drátě. Nazdar.
2: Zdar, zdravím se z tý Čas Rocku, rockery. A chtěl bych zahrát písničku od Black Sabbath.
1: No.
2: No a bylo by to pro vás do studia, hlavně ti, co jsou na cestách, ať dobře dojedou a co jim dneska dobře daří, když to počasí dneska stojí za prd. Včera hezky, dneska hnusí zase, no.
1: Mm-hmm. A to bude dobrý.
3: Ty, jak slyšíme, jsi také na cestách, kde se nacházíš a jak to vypadá kolem tebe?
2: No, teďka jedu po dálnici, směrem na Český Těšín a jako provoz je docela dobrý. A na to, že to počasí začíná mrholí, jak se blížím Těšinu, jak jedu, tak začíná pršet, tak snad to vydrží to počasí, jo? Že nebude pršet jako.
3: Jo,
1: jo. Tak snad jo.
3: Dobře, my ti děkujeme i za výběr muziky, mimochodem původně jsi sporučil Judas Priest, tak teda pouštíme Judasy. V pohodě, nic se neděje. Tomáš, hlavně dobře dojeď, ať ti to v práci rychle uteče a někdy zase naslyšenou. Ahoj.
1: Čau.
2: Čau.
3: Tak to by byl Tomáš živě ve vysílání Rádia Čas Roku. My se s vámi, vážení, pro dnešek už ale budeme loučit, protože za dveřmi už netrpělivě čeká Honza Prokeš, který to tady po nás převezme. My se uslyšíme zase zítra.
1: Zítra je pátek a já přijdu.
3: Aha, po dlouhé době. Bude pátek ve dvojici, Raška Michalík, no. Máte se na co těšit. Teď už Judas Priest a zítra zase naslyšenou.
1: Mějte se, čau.

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmén rádio. Jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas Rok. Čas Rok.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
7: Náhradní díly Truck. Vše pro váš nákladák. Roman Rabatin, Frýdech Místek. Píšeme se ndtruck.cz. ndtruck.cz.
8: Stavebniny Janík.
9: Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento Dub Sonoma s kladem za super ceny.
8: Stavebniny Janík.
9: Rádi vám poradíme s výběrem.
10: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun.

0: musíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Eurokeři, Tomáš s Ivošem to pro dnešek zabalili a tak se vlády nad studiem rádia Čas rok ujímá nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokéše, který vám bude dělat společnost v následujících 5 hodinách. Tak se do nich dáme. Bonfire, nebudou chybět Hinder. A nebo Traktor. Tak si na rádiu Čas rok budeme hrát, k tomu se podíváme na jednu chystanou akci, taky na horoskopy, ale i na to, co se stalo. To nám ve zprávách prozradí Kristýna a já vám přeju dobré čtvrteční dopoledne.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
6: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
7: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik.
6: Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat.
7: Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu.
6: Enerspot.cz.
8: Řekneme to rádi a nahlas.
9: Nejlepší auta má Pavlas.
10: Auto Pavlas.
11: Auto Pavlas.
10: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
12: Řidiči, pozor, se aktuálně.

0: čas rok. Zprávy.
1: Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas rok přeje Kristýna Kubánková. Přijímací zkoušky na vysoké školy čekají změny. Ministerstvo školství totiž plánuje zrušit celotesty a místo toho by si přijímačky připravovaly sami školy. Ty jsou ale proti. Jednotné testy jim prý výrazně usnadňují výběr studentů a zavedení vlastních by pro ně znamenalo vyšší administrativní, personální a také finanční zátěž.
0: Morava aktuálně.
1: Karviná podporuje sociální oblast a i letos tak rozdělí více než 9 milionů korun organizacím, které ve městě zajišťují sociální a návazné služby. Více nám k tomu řekla mluvčí radnice Monika Danková.
2: Město vyhovělo 55 žádostem o dotaci. Žádosti posuzovala sociální komise, která hodnotila především potřebnost jednotlivých služeb i počet klientů. A zaměřila se také na to, jaký má služba skutečný dopad na lidi v Karviné a jak je pro ně důležitá.
1: Zlínský kraj podpoří činnost turistických informačních center. Více než 4,5 milionu korun rozdělí mezi 27 infocenter v regionu. Cílem je jejich další rozvoj a zvýšení kvality a šíře jimi poskytovaných služeb. Přispět to má ke zlepšení propagace kraje v cestovním ruchu. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1. Připsali se tak třetí vítězství ve skupině B. Pátý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka v sobotu od 16:20 proti Slovensku. To má po třech utkáních 8 bodů. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas

0: Lauter, jedna z 15 kapel, které se letos ukážou na posledním ročníku Kamenité Čas Rock Fest. Tato skvělá akce startuje už zítra ve 2 hodiny odpoledne, kdy se otevře brána areálu ve Vyšních Lhotách. O 60 minut později to tam rozbalí Panoptiko a pak se to tam na jevišti bude střídat jako na běžícím pásu. Pozitiv, Vixlajvan, Hejtman, Hoveda SK, Polské Turbo a závěr prvního dne bude patřit slovenské partičce Iné Kafe. Sobota, tak ta bude od 13. hodiny a 30. minuty patřit Neverfall, po nich to tam rozbalí Sfarad, Insania, Gatecrasher, Cocod Minute, Malignant Tumor, už zmiňovaný Lauter a závěr tak sem bude patřit Komunálu. Mám tady ale pozor, od pořadatelů hned 2 důležitá upozornění, a to, že dneska končí předprodej vstupenek a jestli chcete v areálu machrovat s platební kartou, tak na to velice rychle zapomeňte, protože to v žádném případě nepůjde. Tak a nejste zaskočeni a nezůstanete na suchu, ale já pevně věřím, že se tak nestane a společně si tam nějaký ten kousek dáme. Pojďme dál, Jorlande anebo Bonfire, to jsou pro změnu interpreti, kteří nás budou na rádiu Čas Rock bavit v těch následujících minutách.
1: Víkend na Kamenitém s rádiem Čas Rock.

0: hudební spojení Jorn Lande a taky Trond Holter. Teď tady u nás na rádiu Čas Rok. No a další jméno je před námi.
1: Také čtvrtek bude energeticky hodně náročný. Bohužel oproti včerejšku jsou na nebi ještě silnější hvězdné aspekty problémové konfliktní, které mají svůj původ v oblasti karmických událostí. To znamená, že na nás budou dopadat důsledky předchozích dávných rozhodnutí a znova se budou opakovat témata konfliktů, které již kdysi byly řešeny. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnáře dnes bude hodně oslovovat erotika. Blíženci se mohou potýkat nějakými podrazy a podvody a váhy budou nápadité s množstvím podnětů a inspirací. Štírům se dnes bude dařit ve všem, než sáhnou. Ryby by měly být velmi přátelské a raci se mohou spolehnout na svou intuici. Berani budou mít den spíše neslaný, nemastný. Střelci mohou zápasit mnohými komplikacemi, ale vy budou hýřit optimismem a srdečností. Pany se mohou nadít snadných zisků. Kozorozy by neměli mít problém prosadit vše, co budou chtít, a býci budou mít silnou potřebu užívat si života. Hvězdní čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: To je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme.

0: vyrazíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No, tak to si rozumím.
2: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy půl litru za skvělých 18,90. Více na mojehruska.cz.
7: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
8: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Radio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše nabízíme

0: Tak jeden pohodový kousek, s ním Boston, a my teď budeme přát k narozeninám. Dané, já tě zdravím, ahoj.
1: Čau, zdravím.
0: Nazdar, nazdar. Tak, ty máš dneska narozeniny.
1: Mám.
0: Jo, výborně. Kdy bude oslava?
1: Oslava o víkendu, sobota, neděle. A ještě bych chtěl taky někomu popřát, jestli bych mohl.
0: Jo, kolik králíku padne na oslavu?
1: To už asi ani jeden.
0: Ne?
1: Králíci. Ne, no, radši Buček.
0: Radši Buček, tak to jo, určitě, ano. Tak přejeme všechno nejlepší za celé rádio čas, rok, kamaráde. A ty jsi vybral Arakaina.
1: Arakaina Paganini, moje oblíbená písnička, co vždycky s Honzou, to ženský vždycky přijde k podium a vždycky si musím zaspívat.
0: Jo, takže je to jenom pro tebe?
1: Bude to ještě pro všechny Moniky, Zdeňovi, Chovancovém do Horního Liče, ten má taky dneska narozeniny, a Míši Jordaňovi do France Velhoty. A Zdeně Kubem, bývalý basketarista Arakainu, má vystoupení v klubu Míru v Uherském Hradišti z Niakáru. Takže v pátek na Niakáru.
0: Jasná zpráva, takže kamaráde, tobě ještě jednou všechno nej. Mě jo, a tady ti letí muzika. Ahoj, čau.
1: Jo, čau, opat.
2: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: naše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Cashback! Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
4: Cashback!
5: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: Naši dnešní první společnou hodinu jsme zvládli na výbornou a před námi jak jinak než ta další, ve které nám zazní třeba najdůležitější. Hammerfall. A do třetice Van Halen. To je jenom malý výběr z toho, co na rádiu Čas Roh zazní, k tomu novinka týdne a taky zprávy. Ty má nachystané Kristýna a ode mne přání dobrého dopoledne.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na DEK.cz.
4: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
5: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. stavbanaklíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby a to s jedním zhotovitelem. stavbanaklíč.pl.
6: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na

0: Glass Rock. Zprávy.
1: Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. V českých a moravských sadech zmrzla

0: Naopak méně dotklo některých peckovin, jako jsou třeba višně nebo švestky.
1: Morava aktuálně.
0: V areálu Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava vzniká výzkumné centrum pro materiálový výzkum, nanotechnologie a energetické aplikace. Univerzita ho získá přestavbou objektu N. Objekt z roku 1992 tak čeká kompletní modernizace. Zimní stadion ve Valašském Meziříčí prochází rozsáhlou proměnou. Práce to začaly okamžitě po skončení letošní extraligové sezóny ženského hokeje, říká to mluvčí města Jakub Mikuš.
2: Po zhruba 20 letech město přistoupilo k modernizaci chladicí technologie. Stávající systém byl už totiž na hranici životnosti a zejména jeho provoz byl i vzhledem k neustálému růstu cen energií velmi neekonomický. Kompletní výměnou tak prochází potrubní rozvody, zásobníky, čerpadla a další prvky.
0: Fotbalisté Karviné včera zdolali Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz Molkapu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Není ale jisté, jestli si je Slezané zahrají, protože jsou podezřelí v korupční kauze. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok.

0: but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Třeba dlouhých keců k tomu, že jo? Nightwish, no a před námi novinka týdne Rádia Čas Rock.
2: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
3: Hej, plantážníci, máme pro vás exkluzivní otvírák letošních prázdnin, ale bacha, jen na vlastní nebezpečí, protože tenhle kousek je těžce nakažlivý.
4: Čau, za kapelu Gatecrasher zdravím všechny rockery, co poslouchají Rádio Čas Rock. Tohle je náš novej letní single Jedeme. Užijte si to a vidíme se na letních festivalech.
2: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Rádiu Čas Rok nám dozněli Inexis. No a přátelé, jestli ještě nevíte, jak naložit s následujícím víkendem, tak bychom pro vás měli pozvánku do Valmezu, kde se v tamnějším zámeckém parku bude v sobotu a neděli konat Jonáškovo zábavné odpoledne. O tu zábavu se bude starat, já nevím, třeba klaun Budík, Lumpína, Čiperkové, ale taky bude možné si zajezdit na koních, ochutnat kovářské řemeslo, svoje umění předvedou šermíři, nebudou taky chybět ukázky létajících dronů a celá řada dalších atrakcí. No a o muziku, tak o tu se postará celá řada kapel, jako třeba Metalinda, Turbo, Fanny, Tania, Lauter a další. Začíná se ve 14:00 a celá akce bude věnovaná na pomoc onkologicky a těžce nemocným dětem. Za co vám patří co? No přece velké díky.
1: Rokové tipy Rádia Čas Rok. Rádio Čas Rok.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
6: Rokový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rokovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
7: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
8: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rok. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

rok nám dozněla partička, která si říká Bad Heart, před námi jsou Hammerfall, ale taky vaše hudební přání. 725 33 11 55. Radio.

0: Rádiu Čas Rok nám dozněli Hammerfall, písnička na přání před náma a s ní Roman, ahoj.
1: Zdravím všechny rockery, přeju dobrou chuť k obědu, za chvilku se to blíží, takže...
0: Co máš ty?
1: Já bagetu a kofolu.
0: No víro, a jak je dlouhá ta bageta?
1: No, tak už 40 to má.
0: No, tak to vyšlo, ne? Co to je takový? Takový
1: za kusek, no.
0: Ano, dalo by se říct, výborně. Tak, kofola jaká? Klasik?
1: Klasik.
0: 2 litr?
1: Staje.
0: Tak to má být. Tak, ale teď muzika. Ty jsi vybral zakázaný ovoce? Komu?
1: Ano, ano, tak bude to pro všechny, co se chystají na kamenité, na úžasný pesťák, pro moji ženu do organiky.
0: A proč jsi vybral tady tu kapelu, která tam není?
1: No nevadí, protože to máme rádi.
0: A já vím, já si dělám kozy. Takže pro tvoji drahu, tak to dopověz od organiky, jo? Prosíte?
1: Ano, ta se bude těšit, ta strašně ráda poslouchám.
0: Aha, takže vy jdete hned na otvíračku ve 2 odpoledne?
1: Určitě tam budeme.
0: No jak to uděláte v práci?
1: Já mám krátkou a Miláček má volno.
0: A víš, jak se toto cení? Jestli někdo ohledně festiáku vezme volno, tak to je nádhera. Takže se tam uvidíme oba dva dny?
1: Určitě oba dva dny.
0: Dobrá, tak jo, takže zítra.
1: Tak zítra, mějte se krásně a užívejte.
0: Čau.
1: Ahoj.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
0: Čas Rok.
5: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
8: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah včetně doplňků.
11: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
12: Náhradní díly Trak, vše pro váš nákladák. Roman Rabatin, Frýdek Místek. Píšeme se ndtruck.cz, ndtruck.cz.
13: Řeknem to rádi a nahlas.
14: Nejlepší auta má Pavlas.
3: Auto Pavlas.
15: Auto Pavlas.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
16: Tak ještě jednou si to všechno pěkně zkontroluju. Spacák, stán, fusakle, pláštěnka, lupeny, jo a toaleťák pro jistotu. Ha, vypadá to, že mám všechno a jsem ready. Můžu vyrazit na festivaly. Ty, ale ještě tomu něco chybí. Potřeboval bych se nějak nalákat. Co takhle nějaký hudební živáček, co?
17: Proč ne? Na rádiu Čas Rok vám vyhovíme už tento víkend. Festivaly a venkovní akce už se nezadržitelně blíží. Takže si v éteru navodíme pocit živých koncertů. Zahraniční i české legendy. Víkend živáků. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

0: Podcast Rock. Ahoj rockeři, tady je Zbavoš. Dneska v backstage jdeme opět na festáky. Mým hostem Myers Zvonek a festival Karpaty Hardfest 2026.
1: My jsme si řekli, že půjdeme tou extrémnější cestou, všichni nám to vloni kvitovali tady, říkali hlavně neměkněte, to by byla vaše záhuba, nevím. A v momentě, kdy jakoby člověk naposlouchával ty kapely, co jsme tu měli v loni, tak už tě vlastně takové ty měkčí kapely ani jakoby moc nemůžou bavit.

přispění Van Haleno jsme se na rádiu Šazrok dopracovali až k pravému poledni. No a k tomu dnešnímu obědu třeba volbít, tak jako nová růž.

0: Mrkneme se taky do kalendáře, kdo dneska slaví, cože se stalo, a mám pro vás i pozvánečku na jednu zajímavou akcičku. Tak to všechno po zprávách, které už na zbytek dnešního dne přebírá Marcelka, a já vám přeju ještě jednou dobrou chuť a fajn odpoledne.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za

0: 6. května. Kaufland.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Nové auto MG a k tomu 40 000 Kč.

0: Řidiči, pozor si dávejte na Karvinsku. Na hlavním tahu Těrlicko-Havířov havarovala 3 osobní auta. Nehoda 2 vozidel také komplikuje provoz ve Zlíně na Hradské ulici a v Brně buďte opatrní na Kaštanové. I tady policisté vyšetřují bouračku 2 vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Do Česka míří první vlna pravého letního počasí. Po chladnějším úvodu týdne začnou teploty strmě stoupat k nadprůměrným hodnotám. O víkendu teploty pokoří hranici 27 stupňů a místy mohou stoupat až ke 30. Slunečné počasí beze srážek pak vydrží na celém území až do začátku příštího pracovního týdne.
1: Morava aktuálně.
0: V Karvinském parku Boženy Němcové vzniká nové unikátní inhalatorium. Sloužit bude jako relaxační stavba, která využívá stejně jako v lázních jodobromovou solanku. Více nám řekla mluvčí města Monika Danková.
2: Na staveniště už dorazila první várka trnkové výplně, která bude součástí speciální stěny, po níž bude stékat jodobromová solanka. V současné době jsou hotové základy objektu a v nejbližších týdnech začne stavba nosné konstrukce. Trnkové větve se budou na stěnu následně instalovat tak, aby vytvořily specifické prostředí s příznivými účinky na dýchací cesty.
0: Projekt také zahrnuje revitalizaci bývalých koníren a má být dokončen v polovině příštího roku. Kroměřížská podzámecká zahrada radikálně mění tvář. Církev po opravě čínského pavilonu a tureckých stanů dokončila i rekonstrukci historické voliéry pro bažanty. Obnova památky na seznamu UNESCO za 500 000 korun tak vrátila areálu původní podobu z 19. století. Olomoucké arcibiskupství už zahájilo také opravu havarijního stavu rybářského pavilonu. A čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1. Připsali si tak třetí vítěz.

Kapela Javaron v čele s Marií Dostálovou, ta bude mimo jiné taky součástí dalšího ročníku festivalu Holbarok na grilu. Ten se u Opavského Stříbrného jezera rozjede 24. července a nabíde dva dny skvělé muziky, o kterou se tam kromě nich budou starat taky Pretty Maids a dalších 11 kapel. Vstupenky tak ty jsou na webu Rádia Čas Rok, a to v základní ceně 1299 korun českých, ale najdete tam i exkluzivní VIPky, které nabízí celou řadu výhod. Tak jako třeba luxusně vybavený prostor se sezením, vlastní bar, občerstvení zdarma a spoustu dalších vychytávek. Takže stačí si jenom vybrat, jakou variantu vlezného si každý z vás vybere, a co je důležité, že se tam všichni sejdeme a užijeme si opět skvělou akci, na které by byla velká škoda chybět. Tak jako u poslechu dalších pecek, se kterými se oslovil hlásí Volbeat a taky Michael Schenker Group. Tady jsou.

Tak nám pomalu ale jistě doznívají Volbeat a my se teď mrkneme do kalendáře. Máme tady zářez třeba z roku 1980, kdy německá policie zatkla během koncertu The Clash v Hamburgu Joe Stramera za to, že nad hlavami fanoušků rozbil svoji kytaru. V roce 1983 David Bowie se v Americe dostal na vrchol hitparády se singlem Let's Dance. Byl to jeho první zářez, se kterým Bowie slavil úspěchy na obou stranách Atlantiku. No a jdeme se podívat, co tady máme. Kdo slaví? Slaví Monika. Tak holky, za celé Rádio Čas Rock přejeme všechno nejlepší. No a ještě tady máme jednu věc. Z roku 2010 zpěvák YouTube Bono musel podstoupit rychlou operaci páteře poté, co utrpěl zranění při přípravě turné. Museli si ho nechat i dokonce v Mnichově ve špitále. Takže já si myslím, že toho Bona bychom si za chvíli mohli dát a já bych ještě jednou teda popřál všem Monikám jen a jen to nejlepší. Ale nejen jim, ale i těm, kteří dneska cokoliv slaví.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy. 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Positive, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lautr, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

Skoro tři minutky po půl jedné nám na rádiu Čas Rock doznívá Anna Johnson. Před námi je Nová růže, no a vy si můžete zavolat nebo napsat do písničku na přání 725 331 155.

přesně tak. Nová růže a my na Rádiu Čas Rok dáme prostor i vám. Máme tady několik SMSek, zdravíme Maroše, taky všechny na Hlahvárnu Provoz 2, protože se ozval Sokol, abychom je tam pozdravili. Taky máme tady jednu SMSku až z Estonska, který tam zdravíme nás až do Ostravy. No a taky máme poslední. Ahoj Zahry, prosím tě, Ozio a Litu Ford. Věnujeme to vám všem do studia Rádia Čas Rok a všem posluchačím. Díky, Robo z Bardějova. Není vůbec začít.

0: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: To je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumím.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: tady kvalitní rok. Horkon!
1: Cashback!
2: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
1: Cashback!

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

Tvrdohlavá tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

Víc se nám toho do této hodiny opravdu nevejde, ale já si myslím, že to je úplně... Protože budeme na Rádiu Čas Rok pokračovat třeba s Bakšery.

0: takovou muzikou můžete na rádiu Čas Rok určitě počítat, no a bude toho samozřejmě mnohem a mnohem víc. Tak, dobré odpoledne s rádiem Čas Rok.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější kadesít KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro kadesít za super cenu. Více na dek.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
6: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
7: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
8: Řidiči, aktuálně pozor na Karvinsku, na hlavním tahu Tědlicko-Havířov se stále odklízí následky dopravní nehody 3 osobních aut. A kvůli porouchanému vozidlu se můžete zdržet také v Ostravě Zábřehu na Plzeňské ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas Rok. Zprávy.
8: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Ministerstvo zdravotnictví chystá novinku. Díky zdravotní S-kartě se budou pacienti známkovat. Státní aplikace lidem brzy zobrazí takzvaný index prevence, který v procentech ukáže, jestli chodí pravidelně na preventivní prohlídky nebo screeningy a pomůže uživatelům s lepším plánováním kontrol. Zodpovědní pacienti pak budou od roku 2028 dostávat i finanční odměny v řádu 1000 korun.
10: Morava aktuálně.
8: Luhačovice chystají velkou proměnu centra města. Radnice obyvatelům už představila revitalizaci náměstí 28. října a více podrobností dodává starosta Marian Ležák.
11: Cílem revitalizace je, aby bylo náměstí uživatelsky komfortní a sloužilo pro konání kulturních akcí. Zásadní je také ekologická stránka projektu, kde je celkové řešení přizpůsobeno propustným plochám s ohledem na změnu klimatu a součástí revitalizace bude i navýšení množství zeleně. Na náměstí vzniknou nová mlžítka, vodní prvek i místa určená k posezení a relaxaci.
8: Ostravské komunikace v pondělí zahájí stavbu dočasného mostu v ulici Nad Porubkou v Ostravě Porubě. Modernější konstrukce má utlumit hluk, na který si obyvatelé v okolí potoka dlouhodobě stěžovali. Práce potrvají přibližně 4 týdny a řidiči i cestující MHD musí v místě počítat s úplnou uzavírkou a odklonem autobusových linek. A etická komise fotbalové asociace přerušila disciplinární řízení s ligovými rozhodčími Janem Všetečkou a Miroslavem Zelinkou. Ti jsou totiž vyšetřováni v souvislosti se sázkařskou a korupční kauzou v českém fotbale. Zároveň jim zrušila dočasný zákaz činnosti. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.

Tady tato pecka zazní na festivalu Help Days, na který Harley dostal taky pozvánku. Kromě Tondy Rauera a jeho party se na hřišti T. Slezan Flídek Místek od 5. června vystřídají taky 100 na 100, Dimitri, Metal Factory, Ingot a Hard, Porta Inferi a další skvělé kapely, které nás tam budou bavit dva dny po sobě. Vstupenky tak ty jsou na webu této skvělé akce, která mimo jiné pomůže i dobré věci, a to jak v Lezné jednodenní, tak celofestivalové, včetně VIPek. Tak to bychom měli, no a pokračujeme třeba Bakšery za malou chvíli.

1155, jak jste na tomhle byli s tím telefonickým připojením po drátě. Předem díky, no a já vám za malou chvilku nabídnu třeba takový olympik.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Classic Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy 0,5 litru za skvělých 18,90. Více na moje Hruška.
5: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
6: Úterý 8.00 až 9.00 ráno. Čas rok. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas rok a buď ve hře. Tvoje ráno.

Celkem byl společně s Dee Snyderem, teď tady u nás na rádiu čas rok minutku po půl druhé, no a můžeme si zahrát podle vás 725 33 1155.

0: Static X, formace, která se měla letos ukázat na festivalu Rock for People, ale bohužel všechno je jinak. O tom někdy jindy, protože teď máme na rádiu Čas Rock písničku na přání. Já tě zdravím, Tatare, čau.
1: Čau, čau, zdravím všechny veterů.
0: Nazdar, nazdar, tak zníš nějak smutně.
1: No bo jedu domů z práce a stojím, protože by mi vypadnul signál.
0: Ale máš se tvařit veselé. Co?
1: No to bude zítra, neboj se.
0: Já si myslím, protože se chystá, kameň. Tak, jak jsi na tom? V kolik dorazíš?
1: No, chtěl bych tam být ve 2 hodiny, už jsem ti posílal hlasovku, zůstali nám 2 lístky, takže kdo ještě nemá a chce za rozumnou cenu, tak jsme to s Motakem dali za 600.
0: No tak to jde.
1: Na víkend.
0: Oba dva?
1: Oba dva.
0: Dobrá, dobrá, tak jo, kluci, tak velké díky za to, kdyby se někdo ozval, tak já jeho přesměruju k vám, jo?
1: Ano, protože Laďa z Maradona to vzdal, jo, Zdenek to vzdal, no prostě, jako prostě nevím, co se děje.
0: No tak.
1: Taky fajný fest, jak ostatní.
0: No tak, víš, jak třeba nějaké zdravotní komplikace, co se dá dělat, ale vy budete o tom informovat, jak to tam všechno dopadlo. Tak, no a ty si vybral...
1: Tak to uvidíš sám,
0: Jo, ty si vybral Citron, komu?
1: No komu, no, Laďovi z Maradona, bo mi je po ním smutno, no celé té rokové. Rodině, samozřejmě motorkářům, protože já jel pre party zrovna v Rožnově, no a tak dále. A za měsíc je dřeno, přijede doktor s hovadama, zas bude veselo.
0: Zas bude veselo, ale hlavně to, co se bude konat zítra na kameni, že jo? A v sobotu.
1: Určitě, zalijeme to.
0: Tak jo, těšíme se, měj se krásně, ahoj.
1: Čau, čau.

0: Radio. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna CZ.
2: Vaše sběrna CZ.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas Rok.
3: Čas Rok.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
10: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
11: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik.
10: Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat.
11: Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu.
10: Enerspot.cz.
12: Řekneme to rádi a nahlas.
13: Nejlepší auta má Pavlas.
4: Auto Pavlas.
14: Auto Pavlas.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
15: Už dál nemusíš hledat.
16: Tady jsteš správně. Čas Rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
15: Žádné kompromisy, žádné hranice.
16: Rádio Čas Rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
17: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavu.

rok. Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Poslední minutky této hodiny jsme si na rádiu Čas rok užili s Marilyn Mansonem, no a budeme pokračovat. A to z Dynasty taky Deep Purple. A přidá se taky Good Heart. Tak mrkneme se, jak to dneska bude vypadat na mistrovství světa v ledním hokeji a taky si připomeneme jeden celosvětový den. Je velice zajímavý a taky chutný. Tak o co půjde, to se dozvíte už za malou chvíli. Dobré odpoledne.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
6: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
7: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
8: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
7: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
8: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
9: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na

0: ulici. A v Novém Jičíně si dávejte pozor na Bezručově, kde nehodu dvou vozidel vyšetřují policisté. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Čeští zemědělci hlásí obří krizi. Agrární komora proto žádá mimořádné jednání vlády kvůli drahé naftě, energiím a nízkým výkupním cenám potravin. Podle farmářů hrozí bez rychlých daňových úlev od státu omezení domácí produkce, mléka a masa. Jak uvedla televize Altáva Plus, ministr zemědělství už slíbil situaci prověřit a zkusit pro české chovatele a pěstitele sehnat peníze z evropských fondů.
1: Morava aktuálně.
0: V ostravském obvodu jich mohou lidé opět rozhodovat o tom, co v jejich okolí vznikne. Jak nám řekla mluvčí radnice Ilona Honusová, za uplynulé roky bylo díky obyvatelům realizováno už 97 projektů.
2: Nejčastěji se jedná o dětská a sportovní hřiště nebo úpravy veřejných prostranství, například nové záhony, lavičky či odpočinková místa. Nechybí ale ani originální nápady, jako jsou třeba včelí úly, knihobudky nebo kuličkodráha. V těchto dnech navíc vzniká lezecká stěna na ulici Zdeňka Chalabaly v Bělském lese, která bude obyvatelům sloužit už na začátku léta.
0: Příjem návrhu v participativním rozpočtu probíhá až do 30. června. V Olomouci na konci června končí sdílená kola. Město už je nechce dotovat a ušetřené miliony chce radnice raději investovat do rozvoje městské hromadné dopravy. V regionu ale popularita bike sharingu roste. Nově zavedli službu například v Šumperku, Hranicích, Lipníku nad Bečvou a propojené síti Litovle a Uničova. A tenistka Marie Bousková do semifinále antukového turnaje ve Štrasburku nepostoupila. S Američankou Ann Liobou dnes v generálce na grandslamové Roland Garros prohrála 3-6-5-7. Utkání ztratila za hodinu a 45 minut. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rok.
1: Tak a dneska jsou na programu další zápasy, které úderem 16. hodiny a 20. minuty odstartují Fini s Lotyšskem, Kanada s Norskem a za 10 minut půl deváté dostanou na ledové ploše prostor Švýcarsko s Velkou Británií a taky Dánsko se Slovenskem. Všechny čtyři týmy zatím od nikoho nedostali na frak, tak uvidíme, jak se s tím dneska vypořádají. Každopádně se bude zase na co dívat. No, včerejší zápas českého výběru proti Itálii, tak to byl docela slušný nerváček, že jo? Mysleli jsme, že vyklepneme jak špinavý koberec, ale měli jsme co dělat. No, co se dá dělat? Je to prostě hokej. Tak uvidíme, jak to všechno půjde dál. My to samozřejmě budeme na rádiu Čas Rok bedlivě sledovat, tak zůstaňte s námi a budete to mít pěkně jako na talíři. A to i s muzikou, o kterou se teď postará Chris Rea.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.

Posloucháte Rádio Čas Rock a je tady kontrolní otázka. Víte, s čím je, přátelé, spjatý 21. květen? No přece s Mezinárodním dnem čaje, který se poprvé slavil v roce 2005. A no, my bychom tento lektvar mohli probrat. Co říkáte? Jak si na něm pochutnáváte vy? Stačí vám obyčejný pitlíkový pigi čaj sypaná Asia a nebo si potrpíte na něčem úplně jiném? Já musím říct, že mi osobně je to úplně, ale úplně jedno, hlavně, že to je teplé a sladké, ale každý je na tom jinak. Klidně to ládujte na náš WhatsApp a na oplátku od nás 13. století Sparply. Za chvíli se do nich dáme v plné parádě.

0: doručení a k úkladě v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebních dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
1: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Rockový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Rádio Čas Rok, The Sandy Purple, ty si pro své fanoušky, kromě toho, že vypustí do světa novou desku, připravili i opravdové vychutnávky, ale o tom si povíme někdy úplně jindy, protože to je na dlouho. A možná, že byste byli i na zlobení, protože to jsou takové pálky, které za to letí, že to je až neuvěřitelné. No, před námi je 13. století, ale taky vaše hudební přání 725 33 1155.

0: Já myslím, že mnohem větší aplaus bude ze zítra už znít na kamenitém Čas Rock Fest, na který se chystá i Moták. Zdravím tě, čau.
1: Nazdar, nazdar.
0: Nazdar, nazdar. Tak, v kolik vyrážíš zítra z chaloupky?
1: Já to musím všechno teďka za, nevím, půl hodiny namyslet a s Peťou vyrazíme.
0: Vyrazíte směr, kameníte. Tak to jo. Takže se tam uvidíme. Vybral si i Insany, která se tam taky představí. Tak pro koho?
1: No, pro všechny, kamaráde, pro všechny. Počkej, ještě si tě musím dát trošku na ucho zrovna.
2: Dobrý bol.
0: Můžeš mi říct, kým se tam bavíš?
1: No sebou.
0: A ještě s někým? To manželka?
1: Ano, ano. Jsi
0: sám? Já tady jsem, ale kde jsi ty? Ty jsi v nějaké radiostanici?
1: Ne, zrovna jsem na obchodě, víš? Takže...
0: Na obchodě jsi, dobře, takže kupuješ zásoby, výborně, tak fajn.
1: Ano, ano,
0: tak abychom, to, abychom to uspíšili, takže všechno máme hotovo. Pro koho, Insany?
1: Ano. No pro všechny, na to kameníte.
0: Dobrá, tak včetně tebe, uvidíme se tam, měj se krásně.
1: No, díky, čau.
0: No ahoj, no a já se taky loučím, protože vrána už je nachystaná. Mějte se fajn a zítra zase v 10.

0: Čas Rok. Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny
4: Janík. Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
3: Stavebniny Janík.
4: Více na stavebniny@janik.cz.
5: Náhradní díly Trak, vše pro váš nákladák. Roman Rabatin, Frýdek Místek. Píšeme se ndtruck.cz, ndtruck.cz.
6: Nové auto MG a k tomu 40 000 Kč.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše na

0: 68 od Manfred Mann. Ale tohle podání, Good Heart, Mighty Queen, se fakt povedlo. Těsně před 15. hodinou na rádiu Čas Rock. Od mikrofona ze studia už vás zdraví vaše Vrána. Čtvrteční odpolední drive je připraven a v něm Thunder Mother. Taky Mike Oldfield. Nebo Battle Beast. Protože není čas ztrácet čas, tak na další hodince probereme dnešní oslavence, ale to všechno až po zprávách. Fajnové čtvrteční odpoledne.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Poznejte vrchol emocí v Hochkönigu. Louky voní bylinkami a na salaších ochutnáte místní speciality. Region nabízí stovky kilometrů turistických i cyklistických tras pro elektrokola. S letní kartou máte zdarma 6 lanovek i koupaliště. Dopřejte si královskou dovolenou v Hochkönigu. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
5: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
6: Řekneme to rádi a nahlas.
7: Nejlepší auta má Pavlas.
8: Auto Pavlas.
9: Auto Pavlas.
8: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
10: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě, kde jsou dopravní problémy na třech místech. Na Martinovské ulici a na Muglinovské se odklízí následky dopravní nehody dvou osobních aut. Nehoda nákladňáku a osobního auta pak ještě komplikuje provoz i na Plzeňské ulici. Zdržet se také můžete na trase Ostrava-Ostravice u Friedlandu nad Ostravicí na hlavní trase, kde osobní auto narazilo do svodidel. A stále se také vyšetřuje dopravní nehoda dvou vozidel v Nové Míčině na Bezručově. Zručově ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Rádio Čas Rok. Zprávy.
10: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Do Česka míří první vlna pravého letního počasí. Po chladnějším úvodu týdne začnou teploty strmě stoupat k nadprůměrným hodnotám. O víkendu teploty pokoří hranici 27 stupňů a místy mohou stoupat až ke 30. Slunečné počasí beze srážek pak vydrží na celém území až do začátku příštího pracovního týdne.
12: Morava aktuálně.
10: V Karvinském parku Boženy Němcové vzniká nové unikátní inhalatorium. Sloužit bude jako relaxační stavba, která využívá stejně jako v lázních jodobromovou solanku. Více nám řekla mluvčí města Monika Danková.
13: Na staveniště už dorazila první várka trnkové výplně, která bude součástí speciální stěny, po níž bude stékat jodobromová solanka. V současné době jsou hotové základy objektu a v nejbližších týdnech začne stavba nosné konstrukce. Trnkové větve se budou na stěnu následně instalovat tak, aby vytvořily specifické prostředí s příznivými účinky na dýchací cesty.
10: Projekt také zahrnuje revitalizaci bývalých koníren a má být dokončen v polovině příštího roku. Kroměřížská podzámecká zahrada radikálně mění tvář. Církev po opravě čínského pavilonu a tureckých stanů dokončila i rekonstrukci historické voliéry pro bažanty. Obnova památky na seznamu UNESCO za 500 000 korun tak vrátila areálu původní podobu z 19. století. Olomoucké arcibiskupství už zahájilo také opravu havarijního stavu rybářského pavilonu. a čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Pátý zápas je čeká v sobotu proti Slovensku, které má po třech utkáních 8 bodů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.

motoráče a jejich příspěvek do čtvrtečního odpoledního driveu tady na rádiu Čas Rok. No a v kalendáři datum 21. května roku 2026. Kdo co, kde, s kým, proč a za kolik? Tak to vezmeme hezky po pořadě, jak šly události, nejenom ty historické, ale zejména ty hudební. Začneme u nás doma, protože v roce 1897 automobilka Tatra se strojila první automobil prezident ve střední Evropě. Vyrazil na svou první dlouhou trasu, a to z Kopřivnice do Vídně. A tuhle vzdálenost, 328 kilometrů, zvládl za 14,5 hodiny. Dneska to jezdíme daleko rychlejc, ale bavíme se o roce 1898. Občas bych si to zkusila sednout za volant něčeho takového. Co vy? Klidně to můžeme probrat, protože hokej, muzika a auta, to je moje. Ale pojďme dál, protože v roce 1904 byla v Paříži založena FIFA a v roce 1924 redaktor Národních listů poprvé použil slovo rozhlas. To jenom tak, mezi námi děvčaty. V našich Luzích a Hájích dneska slaví všechny Moniky, takže holky, všecko nejvíc nejlepší vašim jmeninám a na 21. květen připadá Mezinárodní den čaje, také Světový den kulturní rozmanitosti. Můžete si oslavit i třeba párty ke konci světa, i tohle připadá na dnešní den, Den polárních průzkumníků a nebo Den vzpomínek. A pak je tady, pak jsou tady dva důvody, co můžete slavit a hlavně proč to dneska slavit, protože je 21.5. Tak na 21.5. připadá Mezinárodní den Chardonnay a bacha, i Světový den Mluv dnes jako Yoda. Já teda zastávám názor, když ty debilní být, nemluvit zkus, ale vy to klidně můžete taky zkusit. A v muzice se taktéž zadařilo, protože 21.5. přišli na svět členové The Kings, kytarista Ian Mills, Jura Šperl, kytarista dneska slaví narozeniny. Máme tady dalšího kytaristu z kapely Lost Prophets a třeba slavíte i vy. Polistujte si na webu časrok.cz, tam to máte hezky pěkně seřazeno, jak to šlo po sobě. No a tu dnešní party odpalte s velkou parádou a hlavně to přežijte ve zdraví.

0: Phantom Opery Foráni Ghost tady na rádiu Čas Rock těsně před půl čtvrtou, čtvrteční odpoledne, takže správný šprajc na silnicích, tak probereme právě teď v driveu vaše bonzy, které dorazily na 725-33-1155. Pozor, dva krásní žampionci nám vyrostly u Dakoty a dokonce mají i pistolku v ruce, takže velice kvalitní, ale hodně drahé fotky se tam dělají. A dva čertíci číhají taky u benzínky tady na Opavské na směru ke Slovanu. Tak díky moc za to, co jste nahlásili. Pokud něco potkáte, dejte je vědět, ne, že bychom bonzovali, ale hlásit se to musí. A nejenom za volant už letí do Ropeš, taky hym a taky jeden kousek, který si vyberete vy sami. Šťastnou cestu.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rock.
2: Čas Rock.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: čas rok, připraveni jsou hymn a doufám, že i vy, protože teď je ten správný čas, abyste si vybrali muziku. 725-33-1155.
1: Backstage na rádiu Čas rok.
2: Ahoj rokeři, tady je Zbavoš. Dneska v Backstage jdeme opět na festáky. Mým hostem Myers Zvonek a festival Karpaty Hardfest 2026.
3: My jsme si řekli, že půjdeme tou extrémnější cestou, všichni nám to vloni kvitovali tady, říkali hlavně neměkněte, to by byla vaše záhuba, nevím. A v momentě, kdy jakoby člověk naposlouchával ty kapely, co jsme tu měli v loni, tak už tě vlastně takové ty měkčí kapely ani jakoby moc nemůžou bavit.

0: čerstvý severní vítr právě teď fouknul ve čtvrtečním odpolední drive na rádio Čas Rock. No a na severu Evropy zůstaneme, protože další muzika, tak s tou už přijede Majestika, ale Dan má dneska narozeniny, takže na Vsetín přejeme všecko nejvíc nejlepší a muzika už je tady.
1: Odpolední

0: Startujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 Gambrinus desítka půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Cashback!
3: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
2: Cashback!
4: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
5: Tak ještě jednou si to všechno pěkně zkontroluju. Spacák, stán, fusakle, pláštěnka, lupeny, jo a toaleťák pro jistotu. Ha, vypadá to, že mám všechno a jsem ready. Můžu vyrazit na festivaly. Ty, ale ještě tomu něco chybí. Potřeboval bych se nějak nalákat. Co takhle nějaký hudební živáček, co?
6: Proč ne? Na rádiu Čas Rok vám vyhovíme už tento víkend. Festivaly a venkovní akce už se nezadržitelně blíží. Takže si v éteru navodíme pocit živých koncertů. Zahraniční i české legendy. Víkend živáků. Nejsme jen rádi.

0: nášivo vypukne už zítra odpoledne. Nejprve ale zprávy.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace DEK Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu DEK Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na DEK.cz.
5: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
6: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
7: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na

0: Řidiči aktuálně pozor v Ostravě. Nehoda nákladňáku a osobního auta komplikuje provoz na Plzeňské ulici. A opatrnost se vyplatí také na trase Opava-Ostrava u Velké Polomy, kde havarovalo osobní auto. Další dopravní problémy jsou také ve Frištáku u Zlína, kde policisté a hasiči zasahují u nehody dvou vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
0: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Ministerstvo zdravotnictví chystá novinku. Díky zdravotní S-kartě se budou pacienti známkovat. Státní aplikace lidem brzy zobrazí takzvaný index prevence, který v procentech ukáže, jestli chodí pravidelně na preventivní prohlídky nebo screeningy a pomůže uživatelům s lepším plánováním kontrol. Zodpovědní pacienti pak budou od roku 2028 dostávat i finanční odměny v řádu tisíců korun.
1: Morava aktuálně.
0: Luhačovice chystají velkou proměnu centra města. Radnice obyvatelům už představila revitalizaci náměstí 28. října a více podrobností dodává starosta Marian Ležák.
2: Cílem revitalizace je, aby bylo náměstí uživatelsky komfortní a sloužilo pro konání kulturních akcí. Zásadní je také ekologická stránka projektu, kde je celkové řešení přizpůsobeno propustným plochám s ohledem na změnu klimatu a součástí revitalizace bude i navýšení množství zeleně. Na náměstí vzniknou nová mlžítka, vodní prvek i místa určená k posezení a relaxaci.
0: Ostravské komunikace v pondělí zahájí stavbu dočasného mostu v ulici Nad Porubkou v Ostravě Porubě. Modernější konstrukce má utlumit hluk, na který si obyvatelé v okolí potoka dlouhodobě stěžovali. Práce potrvají přibližně 4 týdny a řidiči i cestující MHD musí v místě počítat s úplnou uzavírkou a odklonem autobusových linek. A etická komise fotbalové asociace přerušila disciplinární řízení s ligovými rozhodčími Janem Všetečkou a Miroslavem Zelinkou. Ti jsou totiž vyšetřováni v souvislosti se sázkařskou a korupční kauzou v českém fotbale. Zároveň jim zrušila dočasný zákaz činnosti. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.

0: Dejte mi pro vás a panoptikou tady na rádiu Čas Rock ve čtvrtečním odpoledním driveu. Milománci, už jenom jednou se vyspinkáme a odstartuje 20. a poslední ročník kamenité Čas Rock Fest. Teď přímé spojení pod Prašivou. Tome, Martine, ahoj.
1: Čau, dobrý den, ve spolek.
0: Jak jsou slušní? Počkejte, jak se to rozjede.
1: Zatím.
0: Takže, nejčerstvější informace, jak to vypadá?
1: No tak všechno je postavené, všechno je připravené, počasí má být famozní, takže teď už jenom, aby došli lidi a pořádně jsme to uzavřeli, tu naši 20-letou éru.
0: Já jenom dodám, lidi, že po dlouhé době nebudete potřebovat gumáky, ale opalovací krémy.
1: Přesně, a jak říkáš, mi to dojde, to je všechno stojí, fakt
0: úplně.
1: Stojí.
0: Chlapci mají všechno postaveno, jo? Víc vědět nepotřebujete. Předprodej končí dneska, pokud se nepletu?
1: Dnešní půlnoci končí předprodej, vstupenky bude možno zakoupit ještě v nějakém omezeném množství na místě. A protože jsme bezhotovostní festival, tak ten, kdo nebude mít drobné, tak může zaplatit na go out.
0: Tak, teď už víte úplně všechno. Areál se otevírá zítra ve 14.00, od 15 hodin začíná panoptiko. Všechno to bude končit o půlnoci, taková ta tečka v podobě jiného kafečka. Jsem básní.
1: Ano.
0: A sobota 12.30. Brány se otevřou, Neverfall startují 13.30 a grande finále, o to se postarají komunál, mezi 23.15 až 0.15. A kdo ví, jestli se v 0.15 bude končit? Bude nebo ne? Nebo bude až
1: no, party? Ne. Asi sotva.
0: Já jsem si úplně jistá, že ne.
1: No.
0: Čeká vás nejedno překvapení, protože kluci sezvali všechny speakery, kteří jsme kdy moderovali kamenité Čas Rockfest, takže to bude plejáda, že se budeme prát o mikrofony a možná budete fakt překvapeni, kdo všechno na to pódium vyleze. A na co se těšíte speciálně vy dva nejvíce?
1: Na tebe.
0: Ty něco chceš, že? Nebo budeš něco chtít?
1: Ne, samozřejmě na všechny. Těšíme se všichni, co přijdete na kapely, na zvukaře, na sluníčko hlavně, na to sluníčko, ty vole, protože to bude fakt...
0: Už tady dlouho nesvítilo. Ty vole, úplně. Ty šortky máš, doufám, orvané.
1: Samozřejmě, a já mám vlastně ty 20-leté a Šmířo má 15-leté. On to před 5 rukama zabálil, ale taky si je vezme.
0: Výborně, takže je jasné, že bude i striptease v sobotu večer na pódiu. A další věc...
1: Já už si koupil růžové tanga skrz toho.
0: Ježiš, ne, to nechceš vidět, ale to nechcete vidět. Poprvé v životě se stane, že se otočíte zády k tomu pódiu. Ale klíček máš?
1: Ne, já jsem to, no to nebudu říkat, nemám.
0: Ale vlastní to i Kubes tak má. Takže vy ostatní jste srdečně zváni. Myslím, že ještě zítra ráno a dopoledne se spojíme s areálem Kamenité ve Vyšních Lhotách, abyste měli ty nejčerstvější informace, takže to už je na ostrém budíčku a taky na Hanzovi, protože já zítra nebudu, já už zítra směřuji rovnou za vámi. Synci, těším se.
1: My se taky těšíme. Na vás na všechny. Čauec.
0: Díky moc a vidíme se zítra. Čau.

0: Coil tady na rádiu, čas rok, 10 minut před půl pátou, čtvrteční odpolední drive, no a zítra už to vypukne 20. poslední ročník Kamenité čas rok fest, jenom tak pro shrnutí, naposledy se potkáme pod Prašivou, naposledy si to užijeme, ale bude to veliké. Spousta překvapení vás čeká, dorazí Bastěč, určitě se zastaví i Honza Prokeš, bude Kachně, Hrbačka, Vojta Kordul, jak taky dorazí i doktor Riff a mnozí další, kteří se protáhli za celou tu 20-letou historii pódiem na Kameniu. Lístky jsou stále ještě k mání v síti Go Out. Pár kousků bude možná k mání i zítra na místě, ale to záleží na počtu, jestli jako to vymetete nebo nevymetete. No a další překvapení, tak na to už se počkejte. A pokud je chcete vidět a chcete být u toho, tak není nic jednoduššího, než se zastavit v pátek, nejlépe i v sobotu pod Prašivou. Všechno podstatné na Facebooku, taky na webu. No a zbytek si už budeme vykládat od zítřka za krásného počasí na posledním 20. ročníku Kamenité čas Rockfest. My se těšíme, co vy? A doufám, že se vidíme. Olympik, taky Lenny Kravitz, taky Cepelini, to je hudební jízdní řád pro další minutky a samozřejmě se najde místečko i pro to vaši.
1: Odpolední drive na rádiu čas Rock.
2: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Rockový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
5: Vážení

Čas Rock. Pravé rockové rádio. Středa. Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Tohle byly Ceparíně ve čtvrtečním odpoledním driveu, ale na rádiu Čas rok už teď muziku bude diktovat Zbyšek. Čau.
1: Čau, zdravím posluchače rádia Čas rok.
0: Co to bude, pro koho?
1: Všem, co poslouchají tady tu pěknou muziku a budou to Menour.
0: No tak jo. Slyším Blinker, kolik dokonce šichty dneska?
1: Už se právě propítám z naší jihomoravské metropole Brna a mířím k domovu do Hlubočan, kousek od Vyškova.
0: No tak paráda, čtvrtek to je takový malý pátek, víkend na dostřel. Tady Tomáš, měj se a díky, čau.
1: Díky, čau. Odpoledne.

0: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Náhradní díly Truck. Vše pro váš nákladák. Roman Rabatin, Frýdech Místek. Píšeme se ndtruck.cz ndtruck.cz.
5: Stavebniny Janík. Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento Dub Sonoma s kladem za super ceny.
6: Stavebniny Janík.
5: Rádi vám poradíme s výběrem.
7: Nové auto MG a k tomu 40 000

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Takhle nám to bude hrát v dalších 60 minutách. K tomu novinka tohoto týdne a nebudou chybět víkendové pozvánky. To všechno ale až po zprávách.
1: Holbarok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
4: Vaše sběrna CZ.
3: Vaše sběrna CZ.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rock. Čas Rock.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken.

0: května. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
4: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, vinný a bumbubar. Vstupenky na ticket portálu.
5: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
6: Řeknem to rádi a nahlas.
7: Nejlepší auta má Pavlas.
8: Auto Pavlas.
9: Auto Pavlas.
8: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
10: Řidiči, aktuálně pozor na Znojemsku. Na hlavním tahu u Moravského Krumlova osobní auto srazilo chodce. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A v Brně jsou problémy na nájezdu na Bohunickou ulici z Vídeňské. Tady se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě taktéž zasahují záchranáři. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Radio Čas Rock.
10: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Čeští zemědělci hlásí obří krizi. Agrární komora proto žádá mimořádné jednání vlády kvůli drahé naftě, energiím a nízkým výkupním cenám potravin. Podle farmářů hrozí bez rychlých daňových úlev od státu omezení domácí produkce, mléka a masa. Jak uvedla televize Altáva Plus, ministr zemědělství už slíbil situaci prověřit a zkusit pro české chovatele a pěstitele sehnat peníze z evropských fondů.
12: Morava aktuálně.
10: V ostravském obvodu jich mohou lidé opět rozhodovat o tom, co v jejich okolí vznikne. Jak nám řekla mluvčí radnice Ilona Honusová, za uplynulé roky bylo díky obyvatelům realizováno už 97 projektů.
13: Nejčastěji se jedná o dětská a sportovní hřiště nebo úpravy veřejných prostranství, například nové záhony, lavičky či odpočinková místa. Nechybí ale ani originální nápady, jako jsou třeba včelí úly, knihobudky nebo kuličko dráha. V těchto dnech navíc vzniká lezecká stěna na ulici Zdeňka Chalabaly v Bělském lese, která bude obyvatelům sloužit už na začátku léta.
10: Příjem návrhu v participativním rozpočtu probíhá až do 30. června. V Olomouci na konci června končí sdílená kola. Město už je nechce dotovat a ušetřené miliony chce radnice raději investovat do rozvoje městské hromadné dopravy. V regionu ale popularita bike sharingu roste. Nově zavedli službu například v Šumperku, Hranicích, Lipníku nad Bečvou a propojené síti Litovle a Uničova. A tenistka Marie Bousková do semifinále antukového turnaje ve Štrasburku nepostoupila. S Američankou Ann Liovou dnes v generálce na grandslamové Roland Garros prohrála 3-6-5-7. Utkání ztratila za hodinu a 45 minut. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne.

0: týdne.
1: Hej plantážníci, máme pro vás exkluzivní otvírák letošních prázdnin, ale bacha, jen na vlastní nebezpečí, protože tenhle kousek je těžce nakažlivý.
2: Čau, za kapelu Gatecrasher zdravím všechny rockery, co poslouchají rádio Čas Rock. Tohle je náš novej letní single Jedeme. Užijte si to a vidíme se na letních festivalech.
0: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Jeden z mnoha gratulantů k letošním 15. narozeninám Rádia Čas Rock, tak je Strejda Prot pro tvoji vůni. Jinak samozřejmě v dnešním odpolední draví pozvánka pro vás, protože na konci července bude na Sádráku v Stříbrného jezera v Opavě hodně živo 24. a 25. července 15. narozeniny vašeho našeho nejoblíbenějšího rádia. Věřím, že u toho budete, protože u toho budou také Malignant Tumor, Witchhammer, Jamaran, Forest Jump, Kurtizány z 25. Avenue, Cuckoo Minute, Proteus, Citron, Aleš Brichta, Tři sestry, anebo třeba také Pretty Maids. A co vy? Vše podstatné, jako vždycky na webu časrock.cz, tak zjistíte, kde můžete stanovat, kolik stojí vstupenky, jaké druhy lupenů si můžete pořídit, jestli vám stačí ten obyčejný nebo třeba radši VIP. To už necháme na vás. Jisté je, že 24. a 25. července uprostřed prázdnin se opět slezeme v Opavě u Stříbrného jezera a na plné pecky si to užijeme.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
0: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Positive, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Cuckoo Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.
1: Čas Rock. Čas Rock.

0: Hot Punch ve čtvrtečním odpoledním driveu tady na rádiu Čas Rock. My si dáme 3 Days Grace, no a pak už si vyberte vy 725-33-1155.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše na

Harris, I Hate Everything About You. To je vyznání zcela upřímné ve čtvrtečním odpoledním driveu. No a na rádiu Čas rok budeme přát. Ahoj, něco od Def Leppard pro Monču, k dnešním meninám šlo by. Tohle napsal Martin, no tak proč by to nešlo? Budeme se ploužit. Odpolední.

0: se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
4: Cashback!
5: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
4: Cashback!
6: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na

Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: set produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu. Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
4: Řidiči aktuálně pozor na Znojemsku. Na hlavním tahu u Moravského Krumlova osobní auto srazilo chodce. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A v Brně jsou problémy na nájezdu na Bohunickou ulici z Vídeňské. Tady se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě taktéž zasahují záchranáři. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Do Česka míří první vlna pravého letního počasí. Po chladnějším úvodu týdne začnou teploty strmě stoupat k nadprůměrným hodnotám. O víkendu teploty pokoří hranici 27 stupňů a místy mohou stoupat až ke 30. Slunečné počasí beze srážek pak vydrží na celém území až do začátku příštího pracovního týdne.
5: Morava aktuálně.
4: V Karvinském parku Boženy Němcové vzniká nové unikátní inhalatorium. Sloužit bude jako relaxační stavba, která využívá stejně jako v lázních jodobromovou solanku. Více nám řekla mluvčí města Monika Danková.
6: Na staveniště už dorazila první várka trnkové výplně, která bude součástí speciální stěny, po níž bude stékat jodobromová solanka. V současné době jsou hotové základy objektu a v nejbližších týdnech začne stavba nosné konstrukce. Trnkové větve se budou na stěnu následně instalovat tak, aby vytvořily specifické prostředí s příznivými účinky na dýchací cesty.
4: Projekt také zahrnuje revitalizaci bývalých koníren a má být dokončen v polovině příštího roku. Kroměřížská podzámecká zahrada radikálně mění tvář. Církev po opravě čínského pavilonu a tureckých stanů dokončila i rekonstrukci historické voliéry pro bažanty. Obnova památky na seznamu UNESCO za 500 000 korun tak vrátila areálu původní podobu z 19. století. Olomoucké arcibiskupství už zahájilo také opravu havarijního stavu rybářského pavilonu. A česká tenisová jednička Karolína Muchová vstoupí do Roland Garros proti Rusce Anastázii Zacharovové. Lindu Noskovou čeká Maria Sakkariová z Řecka. Jiří Lehečka pak se hraje první kolo se Španělem Pablem Karéněm. Tomáš Macháč bude čelit Belgičanovi Zizu Berchsovi. Rozhodl o tom dnešní los. Tolik zprávy v 18 hodin. Krásný podvečer.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
1: Já se trošičku v dnešním odpoledním driveu taky pověnovat hokeji. Naši dneska odpočívají, mají volno. Přejme to našemu národnímu týmu. Je to dobře, protože po tom včerejším zápase s Itálií, kde ještě v polovině druhé třetiny to vypadalo, že všichni asi dostaneme takové to jako nespočánku kardiovaskulárnu. No ale dopadlo to. Takže jako dobrý. Tak dneska máme volno. Nicméně ve Švajcu se momentálně přetahuje Kanada s Norskem a ten zápas je hodně zajímavý a dobře se na to kouká. Taky Lotyši s Finskem, tam je to asi celkem jasné. No a od 20 hodin a 20 minut proti sobě nastoupí Slováci a Dánové a tak Šimceři s Velkou Británií. Věřím, že máte vsazeno, tikety připraveny, zásoby jídla a pití taktéž. No tak nenechte se u toho rušit, my si dál budeme hrát. Třeba Aleše Kupra na body Jansra.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.

0: Tak je Jan Šaroje tady na rádiu Čas Rok ve čtvrtečním odpoledním driveu. Mám pro vás jednu nabídku, protože já zítra, teda od zítra na Kamenitém, tom posledním 20. ročníku, takže místo mě Kiki, a můžete toho využít, protože poslední hodinka vždycky každý týden v pátek večer mezi 18. a 19. tak to je Rokeři sobě 60 minut, které patří vám. A protože celá roková rodina bude na Kameniu, tak se i dovoláte, i dopíšete na ten telefon 725 331155, tak si to rozhodně nechte ujít. Takže kdo nebudete živě pod Prašivou, rozhodně zůstaňte přilepeni ušiskama na rádiu Čas Rok, protože živě budeme mít několik přenosů, tak abyste věděli, co se tam děje, jak to probíhá, jaká je atmoška. A třeba si to ještě rozmyslíte a nakonec v sobotu dorazíte. Proč? No, protože jste srdečně zváni a je to fakt naposledy.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rok. Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující Arsi Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy půl litru za skvělých 18,90. Více na mojehruska.cz.
5: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
0: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Vixlivant, Positive, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

o další muzice. Je jasno, ahoj, chtěla bych poprosit o Lady Punk. Mám dnes svátek, jsem na nemocenské, tak mám ten den hezčí. Díky moc, Monča, PS. A samozřejmě je to také pro všechny romantické rockery. No tak já už posílám do éteru, kdybyste k tomu něco měli, dejte vědět. Přesně takhle jednoduché to je. Moni, a ty se brzy uzdrav. Odpolední.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
8: Cashback!
9: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
10: Řeknem to rádi a nahlas.
11: Nejlepší auta má Pavlas.
12: Auto Pavlas.
13: Auto Pavlas.
12: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
14: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě rok na grilu. Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: kteří udělali tečku za čtvrtečním odpoledním drivem. Na rádiu Čas Rok pokračujete se s Babošem a jeho novou backstage. Tak si to užijte a my se společně zítra vidíme, nebo od zítra vidíme na posledním ročníku Kamenite. Čas Rok Fest po 20. Snu teda po 10. No a pokud jako se zadaří, tak se uslyšíme v pondělí odpoledne. Ale to si nejsem úplně jistá.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
4: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
5: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
6: Jsi piš a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
5: No tak hurá do toho. Omítky strojem.cz. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
6: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem.cz.
7: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun.

0: Buďte zdraví, rockeři a rockerky, tady je Zbavoš a tady je další díl pravidelného povídání zvaného Backstage. Opět jsme se po pár dílech přesunuli ven, důvod je zcela jednoznačný. Letní festivalová sezona 2026 a jeho nedílnou součástí taky v letošním roce je Karpaty Hardfest. Marcel Zvonek, promotér festivalu, je tady se mnou. Čau.
1: Čau, čau všichni.
0: Tak, prosím tě, Karpaty Hardfest je něco, co vzniklo v loňském roce, 2025, protože ty jsi promotér festiáku Karpaty Fest, který už je zaběhaná značka, což je multižánrová věc, ale loni jste vymysleli tady v Army Parku ve Slavičíně úplně něco jiného. Tak zkusme si na to nejdříve tak trošičku zaspomínat, jak to celé, nebo jinak, jak vznikla ta myšlenka?
1: Myšlenka.
0: Tohohle festiáku, Karpaty Hardfest, protože já to řeknu tak, v podstatě ta sestava tady na tomhle tom festiáku je, řekněme, až do extrémnějších forem toho metalu a toho se docela držíte, takže úplně někde jinde než třeba Karpaty Fest.
1: Jasně, tak Karpaty Fest děláme 20 let, ten je úplně jinde, je úplně pro jiné lidi.
0: No.
1: Tady na Valašsku a na Moravě ta metalová tradice je obrovská, všichni jsme na tom vyrostli. Dělat nějakou měkčí variantu, to tady dělají jiní. My jsme si řekli, že půjdeme tou extrémnější cestou, všichni nám to vloni kvitovali tady, říkali hlavně neměkněte, to by byla vaše záhuba. Nevím. Je to tvrdší cestou, je prostě trošku větší řehole.
0: Jo, a v čem?
1: Není to mainstream.
0: Není to mainstream.
1: I v tom metalu je mainstream,
0: jasně,
1: co si budem,
0: že
1: jo. Jo, to tak je. A v momentě, kdy jakoby člověk naposlouchával ty kapely, co jsme tu měli v loni, tak už tě vlastně takové ty měkčí kapely ani jakoby moc nemůžou bavit.
0: Dobře, ok.
1: Aspoň já to tak mám.
0: No. Ok, jaký byl teda první ročník? Spokojený jsi s ním byl?
1: Organizačně paráda, všecko padlo jak prdel na hrnec, myslím si, že to bylo dobrý, až na ten deštík v sobotu, ten nás trošku sejmul, ale letos už tady máme trošku víc lepší plochy, máme to tu trošku vymazlenější, snad nás nic nepřekvapí a samozřejmě, bylo to prodělečné, což bylo škoda, nebyli jsme zas tak daleko od toho cíle.
0: A tak to je dobře, že jste se přiblížili k cíli.
1: No tak cokoliv od nuly nahoru je blížko cíli, že jo? Co si budeme?
0: Dobře. Takže v podstatě spokojený jsi byl, pojďme teda k tomu, co se chystá letos. Termín festivalu.
1: 5. 6. 6. s tím, že kemp bude nachystaný už od čtvrtka, od oběda, protože v loni nám tady někteří fanoušci přijeli už ve středu, což bylo pro nás taky celkem šokující, protože to jako na normálně na popovém festivalu nebo tom multižánrovém nezažiješ, aby ti lidi přišli dva dny před, ještě na první ročník.
0: A ještě na první ročník, jasně.
1: Takže nám se tu ve středu odpoledne zjevil borec Jirka, pak jsme se skamarádili s karavanem, říká, vy tam vůbec nemáte udělané šipky. Říkám, no my nemáme šipky, a tam je to jako, my máme nachystané na pátek. Tak jsem sedl do auta, dovedl jsem ho do toho a bylo to super, takže letos budeme nachystaní už ve středu asi, ve čtvrtek už pojedou i záchody, sprchy, zase si uděláme tradiční, dneska musím, druhý ročník a mluvit o tradici je silné.
0: Proč ne?
1: Ale uděláme si táborák, což loni bylo úplně jako parádní, to byly úžasné momenty a jdeme dál, no, musíme to zkusit vychytat porodní tady chyby, co jsme měli a uvidíme, co to přinese.
0: Pojďme k tomu podstatnému, součást každého festiáku, sestava, což znamená, vypíchněme nějaké headlinery pro letošní rok.
1: Sestava se rodila vlastně loni už během festivalu. Přicházely změny, přicházely různé nabídky kapel, vybírali jsme, potřebovali jsme, byli jsme, tak jako shodli jsme, že potřebujeme těch 7-8 opravdu velkých jmén ze zahraničí. Dark Funeral, jasně, legenda, že jo. Před Vánoci díky výpadku.

0: Phil Campbell?
1: Phil Campbell až na jaro. Ten umřel nedávno. Ale měli jsme tu Legion of the Damned.
0: Jo, ano, Legion of the Damned.
1: A kluci, že v červnu hrát nebudou, tak jsme museli hledat, tak se nám podařil díky tomu ten Venom, což bylo jako úplně jako skvělé.
0: Mm-hmm.
1: Takže vždycky se potvrdilo, že všecko jakoby trošku špatné přinese sebou
0: něco dobrého. Ano, ano.
1: A Legiony jsme přesunuli na další rok. Letos máme Venom. Co víc jako větší legendu toho tvrdšího žánru chtít, že jo?
0: To je pro tebe třeba zajímavé jméno, protože z toho line-upu máš tam třeba, a to nemusí být zrovna takováhle legenda, něco takového jako, já na to se těším.
1: Já určitě se těším na Decapitated.
0: No.
1: Pak se těším na Demeted, na kluky z Polska, kteří mě napsali asi před měsícem a půl. A zrovna nám taky se jedna kapela odhlásila, říkám OK. Poslechl jsem si, říkám, ty brďo, to vůbec není špatné.
0: Mm.
1: Takže kluci z Polska přijedou, to bude paráda. Určitě se těšíme na Rotten Christ.
0: To spousta lidí.
1: Prostě těžké říct na co, protože tam to je v ty večery jsou fakt nasypané. Jo?
0: Jsou.
1: Ten Rotten Christ to byl zajímavý příběh, nám tam lidi začali psát některé úterý dopoledne, majo super, máte Rotting, já říkám, tyjo, já o tom nevím. A nakonec jsme zjistili, že oni z nějakého důvodu nás měli na svém plagátu.
0: Ano,
1: na celou sezonu, jasně. Ale my jsme to nevěděli.
0: Ano.
1: Tak jsme jim napsali, říkám, kluci, co a jak, a, nebo Dan Pavlík, který nám jako výrazně pomáhá, to je kluci z Czech Dead Festu, to musím zmínit, to jsou opravdu socaři, kteří nám pomáhají úplně ve všem. Je to skvělá spolupráce, myslím si, že je to hodně vzácné, jsou to vzácní lidi. A spolu s Romanem Slabíkem, který se k tomu taky po tom minuloročním prodělku, bych letos ten line-up nemohl poskládat tak květnatý a tak parádně, jak je, nebyt třeba Romana, protože ten fakt přišel, řekl, majo, to bylo tak boží, že já ti s tím pomůžu, finančně to podpořím a musíme tady si za 3-4 roky sednout, mít tady narváno a říct si, dát si pivo a říct si, bylo to skvělé.
0: Jo.
1: No, ale vrátím se k tomu Rottingu.
0: No, jak to bylo?
1: Tak jsme jim napsali a oni, že ne, že jo, to je omyl, to my to stáhneme, nevíme, jak se to tam dostalo.
0: Aha.
1: A tak jsme jim napsali, nebo Dan jim napsal, no a jedete kolem, kde hrajete? Oni, že v Polsku, že jedete kolem, jedeme. Říkám, tak si zahrajte.
0: Aha.
1: A zrovna to bylo v době, kdy ten Phil Campbell bohužel odešel. A takže nám to tak jako
0: vyšlo.
1: Zase vyšlo.
0: Jo? Super, ale to tak bývá.
1: Zase se to prostě štěstí přeje připraveným. No.
0: No.
1: Nevím, jestli jsme připraveni, ale přeje nám štěstí. Takže line-up tam není moc jakoby, co kam posunout. Jo?
0: Jasně,
1: je to krásné.
0: Jasně. OK, pojďme na konkrétní časy, protože já jsem si tady vytáhl na netu, že v podstatě festiák startuje už 10 minut před 13. hodinou v pátek. Není to trošku brzo?
1: No,
0: jestli to je teda
1: to
0: pravda.
1: Zase Míra Štach má takovou myšlenku, že těch českých kapel a on jim chce dávat šanci, ať jich tu máme co nejvíc, takže jsou tam kratší sety.
0: Aha.
1: A tím, že headlineři postupně, že jo, Venom nám až asi před měsícem a půl oznámili, že chcou opravdu hrát celou tu desku základní, budou mít fakt hvězdné hosty a chcou minimálně 90-minutový set. A tím pádem nám se to prostě hustí.
0: Hustí, aha.
1: A my musíme to trošku posunovat dopředu, trošku dozadu, takže původně jsme měli začínat někdy v jednu, ve dvě.
0: Mm-hmm.
1: A končit v jednu a nakonec začínáme
0: ve tři čtvrtě, nebo po tři čtvrtě na jednu.
1: No, tři čtvrtě na jednu a v noci končíme ve dvě, v půl třetí, což tady je jedno, jo?
0: Jo, jasně.
1: Tady můžeme dělat, co chceme.
0: to je pravda. Takže tím pádem podobně je to i v sobotu, tam už se startuje po 11. hodině, jestli se dobře dívám. Doprava do areálu, tak jak říkáš. My jsme tady v místě, kde si můžeme dělat, co chceme. Co tady máme nejbliž, tak je tak možná ten Vrbětický areál, že jo? A jak se tady lidi dostanou, pokud nejedou autem?
1: Nejlépe vlakem. Vlak tady má...
0: Tímhle směrem to bylo ta zastávka, jo, někde, že
1: vlak
0: jo?
1: Vlak má tady stanici 200 metrů za areálem, jezdí to celkem často na dnešní dobu.
0: Mm-hmm.
1: Zastávka Divnice, víceméně opravdu vylezete z vlaku a jste za 6 minut v areálu festivalu se vším všudy.

0: pojďme, řekněme, doplňkové aktivity, co se týká festivalu jako takového. V prvé řadě lidi se chcou potkat s muzikanty. Budou nějaké autogramiády, nebo třeba na některých festiácích se to dělává i tak, že jako necháváme to volně.
1: Nějaké dotazy jsme vznesli, zatím probíhají finální vlastně debaty o jejich riderech, podmínkách, svozu, z letišť a podobně. A všechno to vyplyne z toho, kolik kdo bude mít času. Jo, někdo opravdu...
0: Takže volně to bude.
1: No, my to asi tady vyhlásíme, kdo bude chtít, kdo nebude chtít. Mm. Určitě na to připravíme prostor a poprosíme, samozřejmě dáme jim dopředu vědět, ale budou chtít, budou, nebudou, nebudou. Tam je těžko někoho do něčeho nutit. Protože oni, většina jich přijede třeba někteří ve čtvrtek, někteří v pátek, v sobotu ráno už pofrčí někam do Holandska, do Švédska, těch festivalů. Ten víkend je moc a ti lidi se budou přesunovat a nechceme zdržovat nějakýma nesmyslama.
0: Podstatná věc, chci jít za měsíc na festival, tedy v červnu, co mi to bude stát?
1: Jo, teď tam máme cenovku 1950 za celý víkend, 700 za kemp, který je komplet za osobu, za stany už se neplatí, neplatí se za auta, za parkování, neplatí se za nic navíc. Všechno jakoby je v ceně. Nechtěli jsme tam někde, aby nám stál někdo třeba u sprch vybíral 50 korun a podobně.
0: Jasně.
1: To nám přijde divné. Vybírat za auta taky nechceme, tak jsme to všechno nacpali do té ceny za ten kemp a nemyslím si, že je to moc. Za ten komfort, co jim poskytneme, je to dobrý.
0: Pěkná cenovka.
1: A 1950 za to, co nabízíme, taky není moc. Není to málo, ale co dneska nestojí.
0: Dneska
1: že?
0: Stojí všechno peníze. Když bych chtěl jít jenom na jeden den, můžu si koupit jednodenní vstup?
1: Můžeš, určitě, ty jsou na webu a budou určitě na místě, ale cenovku teďka z hlavy nevím.
0: Jasně. A ten web je jaký? Kde to najdu?
1: Normálně na www.karpatyfest.cz, tam tě to, tam to odkáže všechny na Hardfest, nebo na ten rodinný, oba dva se prodávají, všecko frčí, a takže není problém, vstupenek je dost. Jestli něčeho máme dost, tak máme dost vstupenek.
0: Tak musíte utrácet, přesně tak. Hele, já se vrátím k těm doplňkovým aktivitám, což znamená, ty jsi tady mluvil o nějakých chillout zónách, samozřejmě to jídlo je podstatné, já co si pamatuju, tak loni mě zaujal barbershop, ten byl taky docela fajn, co se chystá letos?
1: Letos bude určitě zase barbershop, bavili jsme se zase, to loni nevyšlo, ten aerobik metalový, letos bychom to snad chtěli udělat nějak, to uvidíme, ale to je teďka, to jsou finální věci, které se dolaďujou, bude design zóna, spousta prodejců i zahraničních se nám přihlásí.
0: Design zóna, co to znamená?
1: Budou se tam prodávat takové ty metalové věci, na ruce, cvočky
0: vlásky, jasně,
1: a podobně, asi nějaké malování na tvář, nějaké dready. Uděláme tady někde ještě zónu bokem, to jsem včera přemýšlel, kde bychom čepovali nějakou tu dvanáctečku dobrou a chce to ten areál trošku jakoby využít, roztříštit, nenacpat to všecko fakt na tu hlavní louku, ale udělat zákoutíčka, jo, protože ti lidi fakt chodí hore dole, nikdo nemá na to poslouchat v kuse, 13-14 hodin, prostě rachot, takže chcem to prostě zhutulnit, ať ti lidi se tu nenudí, ať si mají kde dáchnout, uděláme tady nějak spoustu paletových sezení, na to je náš kamarád Macher, ten nám to dělá každý rok, Mirajan Čeřík. Takže to roztrousíme i po louce, přidat různých bistrostolků a prostě to zutulnit, udělat to, ať je tu každý jak doma.

0: Jak dlouho trvá takové partičce 5, 6 až 10 lidí dát dohromady ten festiák? Protože pokud vím, tak se v podstatě pracuje s přesahem, což znamená jednak dáváte festiák 26, ale myslím si, že už se pracuje i na dalším ročníku, jestli to dobře říkám i v tomhle případě.
1: Jo, v tomto momentě už máme vlastně rok 2027 téměř hotový, co se týká jako velkých kapel. Mm-hmm. Máme tam 10, 11, možná 12, 12 zajímavých kapel, opravdu zase se to povedlo. Mm-hmm. A zase nemůžeme.

0: Myslím. OK, takže udělejme takové nějaké malé lehké zhrnutí, což znamená druhý ročník Karpaty Hardfestu, termínově
1: 5.6.6. Hodně šestek tam máme.
0: Přesně tak. A zmiňme tedy některé z kapel, které se tady objeví.
1: Českých kapel je tam 25.
0: Českých, no to jsme neřekli, no.
1: Českých kapel. To dával dohromady Míra Štach. On se v té scéně orientuje jako nikdo. Jo, já jsem si to naposlouchával, těším se na Vulom určitě, to mám rád, Hennig, že jo?
0: Jasně.
1: Jakési legendy, Hypnos, zase legendy, bude to pecka, zase pro nás spousta poznávání, já jsem z těch českých kapel možná viděl 4, jo, tím jak na ty akce úplně nejezdím a tady v tom kraji je pravda, že nejblíž je vlastně Hradiště, kde se něco děje, takže my tam tu spádovost moc nemáme, tak jsme rádi, že to dovezem lidem sem.
0: Jo.
1: A i místní opravdu musím říct, že reagují úplně jinak než v loni, jo. I co se týče nakupování vstupenek, i co se týče přístupu k tomu, v loni to byl takový trošku strach, že jo, tak přece jenom jsme tady na Valachách, nikdy tu nic takového pořádně nebylo, nebo 20 let nebylo.
0: Jasně.
1: A teďka vidíš, že ti metalisti jsou prostě zlatíčka, to jsou jedineční lidi.
0: Tak, jdeme pokračovat v tom, řekněme, opakování, tak jsme změnili jména, změnili jsme české kapely, změnili jsme termín. Když chci přijet, můžu přijet ve čtvrtek nejdřív nebo ve středu?
1: Klidně ve středu, je nám to jedno. Takže. Ale počítat s tím, že pivečko bude fakt až asi ve čtvrtek odpoledne, nebudem narážet. V loni jsme fakt na to nebyli připravení. Přijelo sem, já nevím, třeba 70, 80 lidí, to bylo už ve čtvrtek.
0: Ano.
1: A tak jsme zareagovali hned, říkám, pojďme, zajedem pro velké ohniště, narazíme sud, tady dáme krígl na peníze, řekli jsme, tady máte špekáčky, opečte si a prostě jsme tu jenom byli.
0: A z toho
1: bude
0: v podstatě tradice taky, že?
1: A bude tradice, letos to neuděláme jinak, protože no, to bylo krásné.
0: No.
1: Lupli nám repráky, že jo, to je vždycky magický, zasvítili světýlka. Byli jsme u toho, to je magický okamžik na každém festiáku. A člověku se tak jako odlehne, že jako to fakt jako hrát bude. To je vždycky dobrý.
0: Tak, přesně tak. OK, a v podstatě myslím si, že je to třeba uzavřít tím, že když jsou lupeny, tak si mají najít na karpatyfest.cz, říkám to dobře?
2: Jo.
0: Karpatyfest.cz a to už ho ponaviguje na lístky na Hardfest.
1: Přesně tak. Lístky nebudeme zdražovat, zdražíme je teď opravdu až ten poslední týden, necháme Jasně. tu cenu až do konce, nebudeme dělat žádné vlny, jak je to moderní,
0: no.
1: Ale chceme, aby nás tu bylo moc a ať si to užijeme.
0: OK, já doufám, že si to všichni užijeme, takže děkuji moc krát za pokec. Přátelé, a my se všichni vidíme na Karpaty Hardfestu 5. a 6. června ve Slavičíně. Mějte se.
1: Čau.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: vyhrajete tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
2: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz. Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
6: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
7: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

0: Čas rok.
1: Jsem moc rád, že můžu po týdnu přivítat všechny fanoušky filmu, seriálu a to u dalšího Film Timeu. Dnešním tématem budou filmové hudební životopisy, což je opravdu složitá disciplína, protože narvat kolikrát bohatých několik desítek let do, řekněme, dvouhodinového filmu, to není jenom tak, ale ono se to sem tam i daří. Uvidíte sami dnes. Nejprve česká scéna. U nás, řekněme v České republice, potažmo v Československu, se spíše dařilo minisériím. A to hlavně v té poslední době. Máme tady povedené díla jako Iveta, máme tady dokumenty Karel o Karlovi Gotovi nebo Meky, pro změnu o Mekym Žbirkovi. Ale kdybychom měli zkusit najít něco také vyloženě filmového, tak mě napadá i třeba povedený Rok ďábla, což byla, řekněme, taková napůl fikce a napůl právě dokument, převážně o kapele Čechomor.
2: Karle, pojď, musíme zvučit.
3: No, já přijdu.
2: Chceš, počkej, pojď už.
3: Ani přijdu.
2: Přijdeš?
3: Zabří, je zima.
2: Je taky zima, pojď.
3: Všech sedí ohřát, já si ještě posedím tady a přijdu.
1: Kdybych měl vyloženě najít nějaké filmy věnující se hudebním postavám nebo celkově hudbě, tak mě napadá třeba Il Boemo o skladateli Josefu Myslivečkovi a potom tady jsou dva zářezy z roku 1979. Božská Ema o zpěvačce Emě Destinové, film, který natočil režisér Jiří Krejčík, no a ve stejném roce vyšel taky Koncert na konci léta, což je pro změnu dílo věnované Antonínu Dvořákovi. A i tady za filmem stojí slavný režisér František Vláčil. Takže vidíte, i u nás je z čeho vybírat. No a jeden hudební životopis je aktuálně vidění i v kinech. Takže více už za chviličku. Film Time.

0: Čas rok.
1: Vlastně to byla otázka času a někdo se může podivovat nad tím, že to tak dlouho trvalo. Ale už pár týdnů můžeme říkat, že vlastního životopisu se dočkal i Michael Jackson. Slovo vlastní tady opravdu platí o něco více než obvykle. Ústřední roli si totiž zahrál synovec slavného zpěváka Jafar Jackson.
2: Spread love, joy, and peace. That is what I want the world to feel.
1: Na snímek se můžeme dívat z různých úhlů. Po komerční stránce se jedná o úspěšný počin. Chodí se v hojných počtech do kina a film vydělává. Ale ne každý chválí obsah. Ze snímku je vynecháno několik zásadních informací a chybí zde i některé důležité postavy z Michaelova života. Jeho sestry, třeba zpěvačka Janet a také Rebby, nebo dcera Paris se od filmu vyloženě distancovali. No prostě úkol pro režiséra Antoana Fukuu a tvůrce byl jasný. Chceme rodinný film, kde vzdáme hold popové ikoně. Tyto rozhodnutí chápu, ale logicky se ne vždy setká s celoplošným přijetím. A to je vlastně případ i dalšího hudebního životopisu, o kterém dáme řeč za malou chvíli.
0: Filmtime. Filmtime na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: Možná jste správně vycítili, že řeč bude o filmu Bohemian Rhapsody, aneb životopis kapely Queen, potažmo Freddieho Mercuryho. Jasně, film se povedl, vydělal obrovské peníze, přivedl ke kapele mnoho nových, mladých fanoušků, získal prestižní ocenění a tohle všechno se stalo po právu. Ale původní film, tak ten měl přece jen vypadat trošičku jinak.
2: Right, let them be part of the band, so what can they do? Imagine thousands of people doing this in unison. Huh? Well, what's the lyric?
1: Mercury je dodnes jedním z nejlepších zpěváků hudební historie vůbec, ale i on měl své neduhy, nebo řekněme démony. A také tato část měla být v původním filmu zakomponována. Velký zájem o to měl herec Sacha Baron Cohen, jenž si měl i zpěváka zahrát. No a za mě to byla skvělá volba. Podle mě by to zvládl s grácí. Jenže zbylí členové kapely nakonec rozhodli, že by chtěli přístupnější rodinný film. Takže se ke kormidlu nakonec dostal režisér Bryan Singer, který byl ale během natáčení vyhozen a film dorežíroval Dexter Fletcher. No a hlavní roli získal Rami Malek, pro kterého to byla zatím nejvýraznější role kariéry a taky nakonec Oscar.
0: Film Time na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: Že se tvůrci nebojí být trošku odvážní a ukázat i lehčivější věci, to se můžete přesvědčit u sledování filmu Rocketman. Nebojte, nejde o žádné sci-fi, ale naopak o životopis Eltona Johna. No a pozor, i tady je pod filmem podepsán režisér Dexter Fletcher, takže to vypadá, že tohle je skutečně jeho parketa.
2: Ano.
3: How much pressure I'm under?
4: Not really. I'll still be collecting my 20% long after you've killed yourself.
5: Maybe I should have tried to be more ordinary.

0: What a shy little boy you were. Look at you now.
1: Tento film se opravdu nebojí ukázat slavného zpěváka i z jiné stránky. Za to byl ale snímek dost chválen. A to platí i o herci Taronu Egertonovi. Oproti dříve zmíněným životopisům, tady se hlavní hrdina své premiéry dočkal a neskrýval dojetí. Rocketman právě patří mezi nejpovedenější hudební filmy. A já vám ho určitě doporučuju. Vlastně všechny dnes zmíněné. A bude to platit i o posledním. O kom to bude? Vydržte, za chvíli jsem zpět. Film time.

si roste z mých kostí strom, mé svaly prostoupí jejich kmen, až moje lebka bude znít jak prázdnej starej ořech.

0: Čas rok.
1: V dnešním Film Timeu pro vás mám ještě jeden snímek a jak jsme nabírali na kontroverznosti, tak tady je to vůbec ten nejodvážnější a nejpikantnější. Co taky čekat od životopisu kapely Mötley Crüe? Tuhle čtveřici doprovázely skandály od počátku a svým způsobem je tomu dodnes. Film vychází z oblíbené knihy a dostal i stejný název The Dirt.
2: Sorry, what?
3: This music's way too heavy, baby.
2: Thank you.
4: Why don't we just tune it all down a whole step so that you can...
2: Just play it faster, too.
4: If you really stretch out the chorus,
2: And
4: you punch the top, man.
2: Okay.
4: And hit this note, right here. And muzzle that.
1: Samozřejmě se do filmu nevešly všechny eskapády, které čtveřice Six, Lee, Neil a Mars způsobila, ale i tak se jedná o místy mrazivou, místy černohumorně vtipnou jízdu, kde nechybí stěžejní hity Mötley Crüe. Nacpat mnohaletý příběh kapel či zpěváku do jednoho filmu je vážně těžká záležitost. Ne všichni prostě budou spokojeni, tak to prostě je. Ale ještě jednou opakuji, všechny dnešní filmy vám určitě doporučím, no a zbytek už je na vás, názor si udělejte sami. Já vám ale určitě moc děkuju za přízeň a už teď se těším na příští týden, kdy bude nový Film Time.
0: Film Time na rádiu Čas Rock.

Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: koupíte.
1: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy půl litru za skvělých 18,90. Více na mojehruska.cz.
2: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
3: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše na

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz. Takže pánové,

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

Pohodový podvečer, rockeři a rockerky. Tady je Zbavoš a tady je další Metalmania. A to jak na rádiu Čas Rock, tak s obrázkem samozřejmě na televizi Rebel. Dnešní díl Metalmania bude takový průřez, nebo chcete-li mix. Na sociálních sítích na mě naskakují občas novinky, co se kde šustne, samozřejmě v souvislosti s muzikou. Takže dneska jsem vybral kapely, pod kterými je podepsán label Metal Blades Records. Úvodní song, který jsme poslouchali, tak ten se jmenoval The Dead Ones. Na svědomí ho mají muzikanti z kapely, která se jmenuje The Last 10 Seconds of Life. Partička z Pensylvánie. Datum jejich vzniku, letopočet 2010. Desek mají docela dost a to, co jsme poslouchali, je titulka z jejich desky z letošního roku. To byl start dnešní Metalmanie a my popojedeme dál.

Jsme zpátky ve studiu, ladíte vlny Rádia Čas Rock a pokud jste si zapli televizi, pak samozřejmě sledujete Metalmánii na Rebelovi. Další formace to jsou, nebo spíše byly, Monstrosity. Parta, která vznikla už v roce 1990. Pak proběhl standardní proces skládání, koncertování, vydávání desek a taky samozřejmě i konce, nebo spíše pauzy kapely. V letošním roce ovšem formace znovu vydala desku a my jsme si z ní dali skladbu The Colossal Rage. To se psalo rok 2026, konkrétně březen, a to byl další zářez na začátku zmiňovaného labelu. To byla druhá kapela a my teď pojďme dál.

Vítejte zpátky ve studiu Metalmanie. Za mikrofonem, a to v případě Rádia Čas Rock, nebo před kamerou v případě televize Rebel, je David Zbavitel. Naše dnešní povídání se přesouvá do své druhé poloviny. My jsme celou tuhle dosavadní stopáž strávili v Americe. Začali jsme v Pensylvánii, přes Floridu jsme se dostali do Los Angeles. Muzika, kterou jste poslouchali, tak to byly The Zenith Passage, další z kapel, kterou jsem vám nabídl. No ale pořád, to ještě není všechno, ještě tady mám pro vás dvě formace.

Tak tedy, rokeři, ladíte vlny Rádia Čas Rok a sledujete televizi Rebel. No a my se pomalinku blížíme k závěru toho našeho dnešního pořadu. Po putování na americkém kontinentu jsme zamířili do Evropy, konkrétně Itálie a městečko Citadela. Přidám k tomu rok 2014. To jsou okolnosti vzniku kapely Mesa. V rámci Metalmania jsem vám dal k dispozici skladbu Reveal. Opět ze stejného labelu, o kterém jsem hovořil na začátku. Samozřejmě, sliboval jsem dvě kapely, tak tady přihazuju ještě jednu, ta kapela si říká Revocation, což je opět další zářez, který vyšel v letošním roce. No já přihodím i žádost o vaše tipy, co byste v Metalmanii chtěli slyšet, třeba už pro příští týden. Tak tady jsou Revocation, vy se mějte fajn a za týden se na vás budu těšit.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Tak ještě jednou si to všechno pěkně zkontroluju. Spacák, stán, fusakle, pláštěnka, lupeny, jo a toaleťák pro jistotu. Ha, vypadá to, že mám všechno a jsem ready. Můžu vyrazit na festivaly. Ty jo, ale ještě tomu něco chybí. Potřeboval bych se nějak nalákat. Co takhle nějaký hudební živáček, co?
1: Proč ne? Na rádiu Čas Rock vám vyhovíme už tento víkend. Festivaly a venkovní akce už se nezadržitelně blíží. Takže si v éteru navodíme pocit živých koncertů. Zahraniční i české legendy. Víkend živáků. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
2: Čas Rock. Čas Rock.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

značky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.